0: Tak tohle byla další hezká česká na Blaníku. Od mikrofonu vás zdraví Volostasuk. Teď, ano, teď od mikrofonu. A zase příště budu v terénu, co by Blanický krajánek. Zveme vás s kolegou Martinem Císařem na zajímavá místa po celé České republice. A kdybyste náhodou chtěli zjistit všechno možné o kávě, jak se kdysi pražila, jaké varlity, stroje a tak dále, tak zaměste na Jižní Moravu do Klentnice, tady totiž najdete muzeum kávy. A Romana Remutová z tohoto muzea mi nedávno prozradila, jak to tam vlastně vypadá, jak to funguje a tak.
1: Muzeum kávy uvidí sbírku několika strojů, máme jich tady víc jak 500, něco dalšího je ještě v depozitu, co už se nám semka nevešlo, ale snažíme se, aby jsme neustále doplňovali. Jsou tady kousky už ze začátku minulého století od firmy La Pavoni, La Cimbali, Paris Express. Naše muzeum je otevřeno od 10 do 19 hodin. Kromě dvou zimních měsíců, což je prosinec a leden, jsme otevřeni celoročně od pondělí do neděle.
0: Opravdu hezké muzeum. Koukněte taky na naše internetové stránky. V sekci krajánek totiž máme ze všech těch výjezdů fotky, videa a reportáže. Takže tam se dozvíte podrobnosti na adrese radioblaník.cz. V úterý vyjedu opět do terénu, tentokrát to bude Moravskoslezský kraj a mimo jiné se zaměřím na jeden překrásný zámek.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No teď už další hezké české. Tady jsou pro vás pěknou

mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

vyvíje moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Baník, počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
2: Cerva?
3: No jistě.
5: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
4: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to i Karel.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: den praletí.
1: Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání. Od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, nový pracovní týden. Je pondělí 12. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Marcel. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti. Zemřel v roce 2007. V roce 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Dnes by tedy slavil narozeniny. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka, kterou znáte z Holek. Ano, kdy jsi zpívala s Holkami? Klára Kolomazníková, dneska je jí 47 let. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte, ať už svátek nebo narozeniny. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1971. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. Už je to 55 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. A teď už opět hrajeme hezky česky. Tak užívejte, já vám přeji krásnou noc.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: Stále posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem, tady je Blaník. No a na našem webu můžete nakupovat. Ano, pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo někomu z vašich známých a chcete, aby blanické sluníčko svítilo u vás doma, tak jednoduše navštivte naše webovky radioblaník.cz. Tady najdete náš e-shop. Ano, slyšíte správně. Jednoduše dáte záložku rádio a úplně dole e-shop. A co tady všechno můžete získat, zakoupit? Tak třeba spoustu blanického oblečení, trička, mikiny, klobouk, ponožky, dále blanická taška, podtácek s otvírákem, blanický půl litr, hrníček, svačinový box, taky tam máme sluchátka, anebo takové naše blanické autíčko speciální, po případě do zahrádky něco pro dámy. Hrabeme hezky česky, ano. Sada nářadí s naším sluníčkovým logem. No zkrátka, vybere si úplně každý. Tak se koukněte na naše stránky, jak už jsem říkal, na adresu radioblaník.cz a něco pěkného si zakupte. A Vlasta Suk vám přeje stále krásný poslech dalšího vysílání. V pět se na vás těší skvělý kolega Martin Císař a ten dorazí s hodinou plnou českých písniček. Užijte si to.
1: Radio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Přeji vám hezké ráno. Je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování koalic. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce s D8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním tubusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona o integrované prevenci nebo novela občanského zákoníku. Sejde se taky Národní koalice pro boj se suchem. Hodnotit bude aktuální hydrologickou situaci a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. A na Babinských loukách v Českém středohoří pokračuje záchranný program. Ochranáři tu vysadí vzácný a kriticky ohrožený zvonovec liliolistý. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Dobré ráno, skvělý den i dnes, pondělí 12. října, jste si po ránu pustili Českou hodinku a Rádio Blaník. A jaký ten den bude?
8: Rádio Blaník, počasí.
7: Většinou polojasný až oblačný, zpočátku i skoro jasný, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a také na severovýchodě území. A teploty přes den 10 až 15, na jihu Moravy do 17 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 6 stupňů.
8: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
7: Přeji skvělé ráno především Marcelům, kteří dnes slaví svůj svátek, tak pánové, všechno jen to nejlepší a my si pojďme všichni dohromady hezky česky hrát.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste si Rádio Blaník, za to díky, hezky česky mezi 5. a 6. Tahle hodinka samo sebou na Blaníku pokračuje dál. Teď míříme na jeden velký úspěch do Frýdku Místkou. Tamní Nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026. Majitelem Nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s Novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo. Možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
0: To se asi stane, tak moc gratulujeme do Frýdku Místku a já ještě doplním, že Nová osmička vznikla na místě tehdejší texty továrny bratří Neumannů. Zpátky k písničkám, celou hodinku hezky česky pro vás.

0: Hezké ráno, 12. říjen je právě dnes a svátek mají Marcelové, takže Marcelům všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, informace o počasí a potom se dál budeme hezky česky hrát. Tak ať se skvěle poslouchá a hlavně po ránu i dobře stává.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
5: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
10: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
9: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
11: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300.

V obcích po komunálních volbách skládají koalice. Třeba v Plzni se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN. A třeba pardubické STAN naopak odstoupilo od jednání o koalici s ANO a Žijeme Pardubice. Prahu čekají po volbách změny. Adept na pražského primátora Petr Hlaváček oznámil 3. Zvýšení cen MHD i navýšení ceny rezidentního parkování. V budoucnu by pak mělo být zavedeno mýtné do centra. Opava nabízí ve druhém kole 11 pozemků pro rodinné domy ve Stromovce. Zájemci můžou nabídky podávat do 30. října. Jde o pozemky, o které v prvním kole nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Nejvíc oblačnosti dnes bude na severu a severovýchodě země, jinde bude slunečněji. Bude většinou polujasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, které budou četnější na horách, na severu a severovýchodě území. Nad 1200 metrů můžou být smíšené nebo sněhové. Oblačnost bude ubývat k večeru a dnešní nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

0: Teda řeknu vám, po ránu to hraje hezky česky, to je krásná hodinka. Dál si budeme hrát pohodové písničky po šesté, těší se Petr s Adélou a dnešní dobré ráno. Devátá hodina, tam je to tajemný rok a hezky česky budeme hrát zase s Pepou Černým mezi 12. a 13. Já se na vás budu těšit úderem 16. hodiny zase tady na Blaníku. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno daří a když to bude s námi, díky za to. Radio Blaník.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
17: Zajímá vás, jak si stojíte se svou mzdou? Už brzy ji můžete porovnat s výdělky kolegů. Sobotní příloha deníku Právo přinese nová pravidla průměrné mzdy i rady, jak si říct o přidání. Číst deník Právo znamená vědět.
18: České rádio.

0: little is that? Tak to bylo jedno skamenělý dítě. Takhle po ránu, na Blaníku. A to dobré ráno na Blaníku už se pro vás chystá. A v té příští hodině uslyšíte třeba Ivetu Bartošovou. Dáme si zoo. I Lucii Vondráčkovou. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. V pondělí 12. října, teď je 5.54. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.

0: tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
4: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí na Moravě a ve Slezsku už ukazuje sílu podzimu. Teď po ránu je chladno, teploty se pohybují jen kolem 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v maximech na 14. Na horách se udrží na 5 a bude střídavě polojasno a oblačno, hlavně na horách s přeháňkami a bude foukat. Tolik o počasí a teď zprávy s Monikou.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání. Státní volební komise projedná výsledky voleb. Školy čelí útokům hackerů. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní zastupitele na příští 4 roky. Na magistrátech a radnicích začala jednání o koalicích. Někde už je jasno, jako třeba v Plzni nebo Brně, jinde jednání pokračují. Co se týká moravské a české metropole, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Na Moravě zabudoval lidovecký Jan Grolich, co by nově zvolený senátor v prvním kole.
7: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně ve finále s nejlepším výsledkem v republice. Budeme mít hodně starostů, budeme mít primátora, to je naprosto skvělý. I tady ta spolupráce s Prahou sobě v Praze si myslím, že dopadla velice dobře.
6: Grolich to řekl v České televizi. A ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, třeba v Ostravě a vůbec poprvé i v Plzni. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí do prvního senátního kola dnes projedná státní volební komise. Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Od středy do pátku 23. října by poté plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky zpochybnit u nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Do hledáčku kyberzločinů se po celém světě dostaly školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro 5 500 útoků týdně, což představuje meziroční nárůst o 28%. Ukrajinská delegace prožila v Miami šok. V pátek tam dorazila jednat o možném energetickém příměří s Ruskem a místo toho se od amerických vyslanců dozvěděla, že Donald Trump chystá zrušení sankcí na ruský vývoz nafty, a to po rozhovoru s ruským prezidentem. Jednání pak proto byla v Miami předčasně ukončena. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
9: S Petrem Slívou.
10: No a my už jsme i s Adelkou na značkách, takže vám přejeme dobré pondělní ráno. Probudili jste se do 12. října. Pravděpodobně jste se probudili, protože mě teď slyšíte. A jestli ještě budete chvíli ležet v posteli, anebo prostě říkáte, že teď je ten čas vstát, tak to už necháváme čistě na vás, ale s tím vstáváním vám pomůžeme a pomůžeme vám s tím udělat to ráno co nejpohodovější. A taky se budou proplácet účtenky. A informace o tom už za malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Víš, lásko, za půl minuty bude 6.

0: Dobrém ránu na Blaníku Zoo a už se blíží čas sluhů a už se blíží čas účtenek.
1: Petr platí vaše účty.
0: Protože teď jsme si udělali takovou víkendovou pauzu, no a po ní po 7 hodině zase někomu z vás se podíváme na zoubek, respektive na účtenku a pokusíme se ji proplatit. Ale nejdříve ještě taková rekapitulace minulého týdne, kdy jsme tady propláceli benzín, údržbu auta, sportovní kuši, pracovní kraťasy a rukavice, dokonce fotbalový kroužek jsme proplatili Aleně z Pěnčína.
2: Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
3: Semelka.
2: Jo, já to beru i s tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno?
3: Moje nebo jeho?
2: Jeho!
3: Lešek,
2: no jasně. Jo. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Takže Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek, dneska pokračujeme dál. To znamená, že po 7 hodině vytočíme číslo někoho z vás, někoho, kdo jste nám poslali nebo ještě pošlete SMSku a do ní napíšete, co chcete proplatit, kolik vás to stálo, přidáte jméno a příjmení a odkud jste a všechno to takhle odešlete na 600 318 118. A po té 7 hodině je taky důležité, abyste byli na příjmu a poslouchali Blaník, protože i vás se zeptám, kdo právě na Blaníku rozpíval. Tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel, tomu prvnímu z téhleté dvojice, Paulu Simonovi, bude zítra 85 let. Ještě o tom bude řeč ve slavných tvářích z kalendáře po 6:30, ale teď už informace o počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Stojíme na prahu dalšího pracovního týdne, no a pod jakou oblohou ho odstartujeme, tak to probereme s Jáchymem Rognerem z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme na většině území oblačno až polojasno, na jihu Moravy je i skoro jasno. Co se týče srážek, tak se vyskytují ojedinělé pouze na severu Čech. Teploty jsou nejčastěji mezi 8 až 4 stupni, v Praze až 9 stupňů a nejchladně máme v údolí Šumavy, kde teplota klesá i pod bod mrazu.
2: Co si pro nás to pondělí připravilo?
3: Co se týče dnešního dne, tak bude polojasno až oblačno. Ráno a dopoledne místy, zejména tady na jihu Moravy, jasno až skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách a mohou být i nad 12 metry smíšené nebo sněhové. Večer ale budou srážky i oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Moc krát děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak jenom doufejme, že nebudeme v šíleném kolotoči jako Lucie Vondráčková. Teď na Blaníku, 3 minuty před 6:45. Dobré pondělní ráno.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blanky.

0: Rosny za Crying v dobrém ránu na Blaníku. Jestli měl někdo napínavý víkend, tak to byli rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu ukázalo, že strážník městské policie musí být připravený opravdu na všechno. Nejdříve hlídat pořádek voleb a potom si klidně zahrát na kovboje. V pátek odpoledne se totiž poblíž silnice, která vede k dálnici D49, pohybovali tři statní býci, kteří se poněkud vzdálili od své ohrady. Už to trošku připomíná Divoký západ. Zlínští strážníci museli zvířata zahnat do bezpečí, aby neohrožovala řidiče. Nakonec se jim to teda podařilo a majitel se býky převzal. Protože se ale podobná situace opakovala, tak může mít ještě případ do hru ve správním řízení. A jak je vidět, služba u městské policie má jednu velkou výhodu. Člověk se rozhodně nemusí bát, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům kovbojské klobouky a ostruhy a my pro vás chystáme krátké zprávy. Budou tady už za chvilku, teď je 6.20. Rádio Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
5: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát.
6: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
7: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 24. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
16: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Apple iPhone 17, 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.

Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí dnes projedná vláda. Ministři mají na programu také změny občanského zákoníku týkající se rozvodu nebo domácího násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Naše Česko se jako vítěz v komunálních volbách v Českých Budějovicích nebrání spolupráci se subjektem Společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolutvořili vládnoucí koalici. Oprava základní školy Přemyslovců v Lounech je dokončená. Nové prostory teď čeká postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami pro výuku. Díky tomu se zvýší kapacita školy a zlepší se také energetický standard. Fotbalisté pražské Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0. V neúplné tabulce se tak posunuli na třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: to byly slzy tvý mámy a Olympik na Bleníku a teď už dost pláče, protože jsou tady slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes si společně projdeme některá zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to, své narozeniny slaví dnes zpěvačka Klára Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Černocha. Dožil by se 83 let.
3: Láskavý a vřelý tón, snad nestojí mění.
2: Zítra oslaví své 85. narozeniny slavný americký zpěvák a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo Simon a Garfunkel mělo a stále má také u nás spoustu fanoušků. V neděli bude 49 let Vlastovi Horvátovi, vítězi druhé řady soutěže Česko hledá superstar. A 63. narozeniny oslaví ve stejný den Radek Pastrňák ze skupiny Buty.

0: Tak pánové, už nyní všechno nejlepší. Tak to by bylo pro dnešek vše. Užijte si pohodový týden, ideálně samozřejmě ve společnosti našich písniček. Daniel Lumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
2: Danieli, děkujeme. A tohle už jsou pro změnu Motýly a Mandraže. Teď jsou 3 minuty po 6:30. Tak pěkné vstávání, pohodové vstávání s Blaníkem. Děkujeme.

0: Možná jste i vy na tuhle písničku v 80. pařili někde na diskotéce Cherry Cherry Lady v Dobrém ránu na Blaníku a Modern Talking.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Trošku si zapařit takhle po ránu by nebylo na škodu, jednak by se člověk rozhýbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám docela ochladilo a v Krkonoších už si dokonce začala zima brousit zuby. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit, na Sněžce zaznamenali první vločky už v 10 dopoledne včera a podle meteorologů mohly na nejvyšších místech hor napadnout až 2 cm sněhu. Některé modely počítali dokonce s o něco vyšší nadílkou a pozor, na Sněžce klesla teplota pod nulu, takže tam ten sníh nějakou dobu vydrží. Ale jestli už hledáte běžky nebo sjezdovky, tak je to přece jenom trošku brzo. Jak bude pod horama?
2: Je to brzo, protože ty rána jsou sice chladná, ale během dne se oteplí na 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Na horách pak okolo 6, jinak nás dnes čeká jasno až polujasno. Teď po ránu může být primárně jasno, později se může zatahovat a vyskytnout se můžou výjimečně i slabší přehánky. Na severu a severovýchodě území, na horách tady můžou být na 12 metrů i smíšené nebo sněhové srážky. Ty budou ale k večeru taktéž ustávat.
0: No a pokud máte pocit, že čím dál víc tmy, tak za chvíli se vydáme za světlem. Chystá se totiž zase jeden festival, který bude plný světla. Teď je 6.41, vy jste s Blaníkem, dobré ráno.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
13: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
16: Jo, jo.
15: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
16: Co mě zrovna napadne?
17: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
18: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
19: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
18: A co je chytrárt?
19: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
18: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
20: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
21: Pohodové české rádio.

0: Země vzdálená a BSP na Blaníku. Tak jsem to v pátek konečně udělal. Šel jsem na Přemyslovce do Národního muzea a zjistil jsem, že jsem si vybral ten nejhorší možný čas, jaký mohl být, protože pátek dopoledne jsem si říkal, že tam nikdo nebude, tak byly tam školy. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem sem a tam, do každého vráželi a byli tam samozřejmě seniori, kteří zase mají potíže se zrakem, takže jsou přilepení na těch vitrínách, takže jsem po hodině odcházel. Je to tam moc krásné, ale moc jsem toho neviděl. Tahle ta výstava, pokud byste Přemyslovce chtěli vidět v Národním muzeu, končí už tento čtvrtek a ve čtvrtek 15. začíná zase jiná výstava a bude o světle.
1: Je to tak, je to venkovní výstava, takže místa bude víc než dost. I když povětšinou už je tam narváno, protože už je to takové ikonické, pro toto období od čtvrtka do neděle je tu Signál Festival, Festival světla. 4 večery, 21 instalací a velká část z nich je zdarma, a to přímo v ulicích. Letos má festival téma Sny a vize, poprvé zamíří i do pražských Dejvic. Tam na slepém rameni Vltavy vznikne 10-metrová laserová instalace, kde se paprsky odráží od hladiny a vypadá to, jako by voda neměla dno, takže to zní velice zajímavé. Na Staroměstské radnici bude videomapping kroku Václava Havla, no a studenti z VŠCHT chystají chemickou show s barevnými plameny a kapelným dusíkem, takže si myslím, že tady bude letos opravdu o co stát.
0: Takže 14. ročník Signál Festivalu, jak říkala Adel, je to venku, místa bude více než dost, možná se na to jenom dobře oblečte. A tohle už je Petr Naďa, Marcel z Malého města, čímž chceme popřát všem Marcelům k dnešnímu svátku, tak si ten dnešek užijte.

0: Písnička pro všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého města nebo z vesnice, dneska máte svátek, užijte si to, všechno nejlepší ještě jednou. A na Blaníku se bude v příští hodině servírovat tahle hudební snídaně. Třeba Michal Šindela. O část Meny se postará i skupina Krištof. A dočkáte se i Lucky Bílé. Hezky české na Blaníku i po sedmé a budou se proplácet účtenky. Teď je 6.54.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé-a-velké-rekonstrukce.cz.
7: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc?
8: Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
9: Počasí.
10: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes po ránu drží kolem 5 stupňů. Odpoledne se v maximech dostanou na 10 až 14. Na horách zůstanou na 5. Ale bude po celý den foukat nepříjemný vítr, takže pocitově bude ještě méně. Jinak bude střídavě polojasno a oblačno. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: V Otravě v ulici 17. listopadu si na úrovni nemocnice směrem na Klenkovice postojíte v celkem dlouhé koloně. Srazila se tu dvě osobní auta a neprůjezdný je během vyšetřování jeden jízdní pruh. Další zdržení čekejte v Lazníkách na Přerovsku. Poblíž základní školy bouralo osobní auto s autobusem. A na Olomoucku pak pozor mezi Loučany a Drahanovicemi. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s divočákem. Na Zlínsku pak přibrzdíte na příjezdu do Bohuslavic u Zlína ve směru od Doubrav. Leží tam sražená srna. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou.
15: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Velké strany hodnotí ztrátu volebních hlasů. Národní koalice opět projedná situaci se suchem. Unie chce posílit soběstačnost obranného průmyslu.
18: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Všechna větší uskupení se v letošních volbách pohoršila, přesto se většina z nich ale snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch. Hnutí ANO sice volby vyhrálo v procentech, přesto už jeho šéf Andrej Babiš neskrývá nespokojenost. ANO utrpělo prohru v Praze a ztratilo pozice i v řadě krajů. Babiš proto podle serveru iDnes.cz volá po sebereflexi a tvrdí, že řada členů spoléhá jen na značku a odmítá pracovat. A neúspěch vstřebávají vládní SPD a také motoristé. Výsledek okomentoval jejich šéf Petr Macínka.
19: Bude
5: určitě na nás, abychom se velmi hluboce zamysleli, jak do budoucna budeme přistupovat k Praze, protože pražský volič je jiný než volič ostravský.
18: Vítězi voleb jsou pak starostové a lidovci. V obecních volbách účast dosáhla 48%. V prvním kole senátních voleb pak byla 43,3% bodu. A pojďme dál. Letos podruhé dnes bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v zemi. Evropská unie chce urychlit vývoj inovační bojové technologie. V grantovém programu jsou na to vyčleněny skoro 3 miliardy korun. Peníze by měly připadnout hlavně malým a středním podnikům, včetně startupů, a půjde o šanci také pro české firmy. Program musí posvětit členské státy Evropské unie. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
19: S Petrem Slivou.
0: A s Adel už pro vás chystáme účtenky, respektive Adel chystá, já se chystám peněženku, protože já budu vyplácet už za malou chvíli, když to Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet. Takže otázka zní, nezapomněli na nás po víkendu posluchači?
20: Nezapomněli, SMS je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme už za chvíli, vypište zatím na 600 318 118, co byste tak chtěli proplatit, přidejte k tomu jméno, příjmení a odkud jste. A tohle už je Michal Šindelář a Hořeli padaly hvězdy. 7 ráno na Blaníku.

0: Krištof, skupina Krištof a inzerát na Blaníku. Ještě jednou, to byla skupina Krištof.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože za chvíli se někoho z vás zeptám, kdo právě na Blaníku dospíval. Ale než se zeptám, tak se potřebuju dozvědět, koho se vlastně zeptám. A to má ve své péči plně Adel. Protože Adel vybírá SMSky. Máme vybráno?
3: Já už jsem to opečovala a máme vybráno.
0: No, opečovala, dobře. Tak mi to pinkni a já zatím tady tomu udělám atmosféru a já už vidím, komu dneska volám, tak se do toho pustíme. Zajímavá SMSka. Tak jo, zatím mi nebudu nic říkat. Je vytočeno, tak schválně. Jestli nám to tam zvednou, jestli tam poslouchají. To je vždycky takových otázek, než se člověk dovolá.
3: Za chvíli budou odpovědi.
0: No. Nebo taky ne.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Martina?
4: Ano, prosím.
0: Kam jsme se vám dovolali, Martino?
4: No, já bydlím v Chebu, ale momentálně s autobusem stojím v Lubech.
0: V Lubech. A jedete někam do práce, nebo kam jedete?
4: Já jsem řidička autobusu, teď tady stojím na pauze.
0: Jo, vy jste řidička toho autobusu, no tak chvíli ještě stůjte, protože my pro vás máme důležitou informaci. Vy jste nám posílala SMSku, je to tak?
4: Ano.
0: To jste si dala hodně záležet teda, když se na ní dívám. Adel, přečti prosím.
3: Ona je totiž veršovaná. Samoživitele účet trápí, peníze se rychle ztrácí, nájem, jídlo, účty taky, z výplaty jsou hned za svraky. Takže bych chtěla Martina proplatit podnájem za 6436 korun.
0: Sedí to, Martino?
4: Ano.
0: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
4: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
4: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám posíláme 6436 korun. Kolik tam máte lidí za sebou teď?
4: Nikoho, já jsem tady napřed na pauze.
0: Jo, vy jste na pauze, takže nikdo neslyšel to jupí teď. to by se divili, že jo, asi trošku.
4: Asi jo.
0: Martino, zůstaňte nám na lince, krásný den přejeme a posíláme peníze. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno. She's crazy like a fool.

0: Diddy Cool a Bonnie M a my jsme před chvílí proplatili první účtenku tohoto týdne.
1: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
2: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
2: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám posíláme 6436 korun. Tak Martina je řidička autobusu, v tu chvíli byla na pauze, vzala nám telefon, poslouchala Blaník, předtím napsala SMSku, prostě ruka v rukávu. Dopadlo to dobře a zítra možná přijde řada na vás, tak nám napište, co chcete proplatit, jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 600 318 118.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. No, sluníčko zatím venku nevidím, ale asi se třeba nějaké objeví, co?
4: Objeví. Pojďme se podívat na aktuální teploty, protože máme zatím chladné to ráno, nejchladněji je ve Zlíně, tady je 1 stupeň Celsia, Brno hlásí 4 stupně, nejtepleji je v Praze a v Ústí nad Labem, tady je 8 a 9 stupňů, Karlovy Vary třeba 5 a Plzeň a České Budějovice schodně 3 stupně. Během dnes ale teploty můžou vyšplhat na 15, na jihu Moravy až na 17 stupňů a na horách bude okolo 6. Jinak dnes počítejte polujasno až oblačno, ráno a dopoledne může být místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, ve vyšších polohách mohou být i smíšené nebo sněhové. K večeru budou opět srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. No a jak to bude vypadat v tomto týdnu, tak to ví Jáchym Rogner z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Zítra nás čeká relativně chladné ráno. V celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia, přibyzdy 3 až na minus 2 stupně Celsia. Odpoledne ale už bude relativně teplé, mezi 12 až 16 stupně Celsia, pouze na severovýchodě území bude chladněji, mezi 10 až 13 stupni Celsia, bude většinou jasno až polojasno. Během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost, ale většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti. V Čechách od západu se přidá i slabý déšť, během dne ale bude déšť ustávat, stále ale bude většinou velká oblačnost a nejvyšší teploty na mezi 12 až 17 stupně Celsia, v Čechách se ale přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia. Čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti, bude převážně polojasno, maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladněji mezi 11 až 14 stupně Celsia.
0: No prostě klasický podzim, ráno to chce o vrstvu víc a tohle už je Lucka Bílá, obyčejná holka. Bylo 7:45 před 2 minutama.

0: Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku. Zahrádkáři, pozor na ranní mrazíky, a pokud vám letos na zahrádce vyrostla neobyčejně velká dýně, na kterou jste pyšní, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Na Vysočině totiž vyrostla taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým kočárem, nebo vešla s celým kočárem. Pěstitel Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic vypěstoval totiž dýni, která váží neuvěřitelných 296 kilo. A není to vlastně ani náhoda, protože šel cíleně po českém rekordu, na jaře dokonce zahříval půdu topným kabelem a během horkého léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody denně. Takže sláva vítězům, čest poraženým, hold nastává období, kdy se do všeho přidává dýně, a to včetně kafe. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7.21.
1: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
2: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
3: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
4: Hnusný počasí.
5: No jistě.
4: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno, a vejde se do toho i Karel.
6: Co furt já?
4: Cerva?
5: No jistě.
7: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
6: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
4: Vidíte, říká to i Karel.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
11: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
13: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
14: 800 226 226.
13: Zmalování neděláme divadlo.
15: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 kus sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
14: Mňam, maleda, mňam.
17: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
18: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
19: Ale tohle vypadá dobře.
18: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
19: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
18: Vypněte obrazovku.
20: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
18: Rezervace na restaurantweek.cz.
21: Blaník za volantem.
22: Celní provoz dnes po ránu hlásí Ostrava. Komplikace čekejte v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem dál na Klimkovice. Tady se v jednom pruhu vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Dlouhá kolona je také na Přerovsku v Lazníkách poblíž základní školy. Se srazilo osobní auto s autobusem a přibrzdíte také na příjezdu do Slavkova od Dolního Němčí v okrese Uherské Hradiště. Tady policie vyšetřuje nehodu osobního auta se srnou, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, šťastnou cestu a na řadě jsou krátké zprávy.
23: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
21: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hnutí STAN dnes odstoupilo z jednání o koalici s ANO a Žijeme Pardubice. Jedná s dalšími subjekty o koaliční spolupráci. Uvedl to lídr Daniel Vondra. Blanenské

0: Právě Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slivou.
3: No a pokračujeme dál, máme za sebou náročný víkend, tak si jej trošku připomeneme už za chvíli. A taky si popovídám s Mirkem Táborským o tom, kam nás pozve ve svém pořadu podpoledním vysílání. No a kromě toho si budeme hrát. Za minutou bude půl osmé a tady je Dan Landa. Dobré ráno.

0: Moritury Tesalutanta, Daniel Landa na Blaníku. Rádio Blaník. Pohodové ráno. Máme za sebou víkend bohatý na události, které ale předčily dvě události. Volby. Adel, byla si volit?
1: Nebyla jsem volit.
0: Tož nebyla já volit?
1: Já se teda za sebe stýdím, ale u nás ve vesnici možná je mi to k dobru, že tam jenom jeden kandidát.
0: Jo, takže je úplně jedno, jestli jdeš nebo nejdeš. No a tou druhou událostí je samozřejmě odchod jednoho z nejvýznamnějších českých herců. Souhlasy, které poznáte okamžitě a někdy ani nemusíte vidět obličeje, protože víte, že právě promlouvá Indiana Jones. Jenomže za tímhle hlasem stál český herec Jiří Štěpnička, který o víkendu teda bohužel odešel ve věku 79 let. Byl dlouholetým členem činohry Národního divadla, ale do paměti se zapsal taky jako jeden z našich nejvýznamnějších dabérů. Jeho hlasem k nám promlouval Harrison Ford, Michael Douglas a řada dalších světových hvězd. Takže jestli jste měli pocit, že Indiana Jones mluví česky tak nějak víc přirozeně, tak velkou zásluhu na tom měl právě Jiří Štěpnička. A na divadelních prknech vytvořil desítky rolí, před kamerou se objevil v řadě filmů a seriálů. V Národním divadle zářil jako Petrúčio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém Dudákovi nebo Vévoda z Konvolu v Králi Lírovi.

0: A vzpomínají na něj samozřejmě taky kolegové. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka o Jiřím Štěpničkovi řekl tohle.
1: Je to český Harrison Ford především pro mě. On zpropagoval toho Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
0: Ve věku 79 let do víkendu odešel Jiří Štěpnička. Tady jsou Police a Every Breath You Take. Na Bleníku 4 minuty po půl osmé.

0: No nejenom, že se to blíží, ono už je to tady, pondělí s datem 12. října, tohle byl Daniel Hůlka.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Adel, jaké to pondělí bude?
2: No dnes nás čeká den, který bude převážně jasný, čekejte polojasno, jen místy může být oblačno, teď po ránu a dopoledne dokonce až jasno. Taky se výjimečně vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách, a to na severu a severovýchodě. Nad 1200 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v předchozím týdnu, maxima 10 až 15, na jihu Moravy až 17 stupňů, na horách okolo 6.
0: Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Třeba do Turecka, které patří mezi oblíbené destinace, je synonymem pro nadstandardní služby, hotely posouvají all inclusive na úplně jinou úroveň a u Blue Style teď najdete zájezdy za super last minute ceny. Stačí se jenom vybrat, zbalit kufr a odletět. S výběrem ale příliš neotálejte. Například na turecké riviéře, která patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším částem země a láká i na zajímavé výlety, můžete strávit dovolenou v 5-hvězdičkovém hotelu Laguna Beach Alia s odletem z Prahy 17. nebo 18. října. 8 dní s All Inclusive pořídíte už od 12 990 korun za osobu. Turecká riviéra stojí za to. Můžete se vydat do historického centra Antalie, navštívit starověké Sidea, kde se kdysi konaly největší trhy, a obdivovat jeden z nejzachovalějších antických amfiteátrů. Prostě leďte.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky. A někdy parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16. a 17. hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Noidem Bártou. Je to Tereska Mašková, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
10: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Šéfe, došel matroš.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
15: Chceš válku? Tak tady máš válku.
14: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
16: Všude kolem jsou žraloci.
14: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
17: Ne. Ne.
18: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
17: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
24: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
25: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: John Lennon a Woman v dobrém ránu na Blaníku. Je tady pondělí a to je čas, kdy se v tomto studiu setkáváme. No, schválně. Je tady zase pondělí a v ranním vysílání vítám Mirka Táborského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máte rád podzim?
1: Podzim mám docela rád. Je krásně barevnej. Na podzim nejsou jarní pily, takže jako roční období podzim u mě dobrá.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Jo, možná svým způsobem jo, na jaře já se právě díky těm pilům radši moc nenadechuju. Tak
0: respektive nic necítíte.
1: Necítím ty vůně.
0: Tak kam se vypravíme o tom podzimním týdnu?
1: Bude to pár tipů na výlet. Nejdříve to bude do Krušných hor, kde mají kousek od božího daru čedičové varhany. Oni jsou známy ty slavné varhany na Panské skále.
0: Ano.
1: Ale tady jsou varhany, které nejsou tak černý, protože zvětraly, ale jsou mnohem tlustší. Ty jednotlivé sloupy
0: ano.
1: Jsou půlmetrové. Je to velmi zajímavá záležitost, kousek od božího daru. Doporučuji k výletu. No, pak to budou křížky na takzvaném Zangerbergu. To byly bývalé lázně v pohraničí, dnes česky zvané Prameny. A tam se pozastavím asi na 3 dny a pak mám pro vás ještě Brněnskou Bílou horu.
0: Počkejte, v Brně je Bílá hora?
1: Ano, představte si, Brno má Bílou horu. Nevím, jestli to bylo ve snaze vyrovnat se Praze, ale asi ne, protože tahle Bílá hora je tvořena poměrně bělavou horninou.
0: A v roce 1620 se tam pravděpodobně dělo něco úplně jiného než v Praze.
1: Ano, ano.
0: Tak si to poslechněte odpoledne po 15. hodině. Vám pěkný den a týden a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pokud jste v noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně nebyli sami.

0: Už se rozednilo, už je po dlouhé noci. Helena Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu, ale ta další mezi 8 a 9 už se pro vás chystá. A tam čekejte třeba Tomáše Linku a Fešáky. Zindla X. Nepatřím do starého železa. Jsem spíš a ke slovu se dostane i Marek Stracený. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8, je 7.54. Rádio Blaník.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc?
6: Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Teplé dny jsou nenávratně pryč. Na Moravě a ve Slezsku teploty dnes po ránu spadly na 5 stupňů. Odpoledne naměříme nejvíc 10 až 14. Na horách se udrží na 5 a po celý den bude foukat i nepříjemný vítr. A bude střídavě polojasno a oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
11: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
11: Za volantem.
10: Pozor, dejte na D1 ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. kilometru. Přibrzdíte, u krajnice totiž překáží kamion s defektem. A silný provoz je dnes od rána v Ostravě v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice. Zasahují záchranáři a policie u vážné srážky dvou osobních aut. Neprůjezdný zůstává stále jeden jízdní pruh. A zdržíte se také na Přerovsku v Lázníkách poblíž základní školy, kde se vyšetřuje nehoda osobního auta s autobusem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď se zprávami je tu Monika.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Povolební vyjednávání jsou v plném proudu. Letošní sucho dál přepisuje tabulky. Praha nabídne školám speciální půjčku.
12: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Praze a v některých krajských městech pokračují povolební vyjednávání. V metropoli se dnes sejde vítězné hnutí STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci, Jihlavě a nebo v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. První povolební jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek se volební místnosti otevřou znovu. Proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního se do horního komory dostalo 5 senátorů. Nejvíc hlasů v historii dostali jihomoravský hejtman Jan Grolich. O dalších 22 senátorech se rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. A pojďme dál. Letošní rok je třetím nejsušším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje a v částech Jihomoravského a Plzeňského, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, anebo taky v Beskydech. Praha podpoří soukromé střední školy. Magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít.
14: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude 10 let. U částek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Program bude uveřejněn 4. ledna a školy budou moci žádosti podávat od 8. února do 30. dubna 2027.
13: Příjem žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel, pondělí 12. října, to je dnešní den, jsme na startu dalšího týdne. Marcelové dneska slaví svátek, tak pokud nějakého Marcela znáte, nezapomeňte mu popřát a třeba to s ním i oslavit. A mimochodem, víte, co by nám mohly předat italské babičky? No tak vám to řekneme už za malou chvíli a je toho poměrně hodně. A tohle už je Tomáš Linka a Fešáci, na Blaníku je 8. Každé

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Spindle X. A dřevo. A jdeme na ty italské babičky.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ze všech stran se na nás hrnou různé rady, jak si udělat život lepší, jak se stát lepším, spokojenějším. Tak co kdyby recept na, já nevím, delší a spokojenější život nebyl v žádných drahých doplňcích stravy, ledových koupelích ani aplikacích, které nám počítají každý rok? Co kdyby stačilo vzít si právě příklad od italské babičky?
3: Na internetu frčí nový trend, jmenuje se takzvaně Nona Maxing. Neděste se, Nona je italský babička, no a celé to zhruba znamená to, že žijete právě jako ta italská babička. Scházíte se s rodinou a přáteli, pěstujete si vlastní zeleninu, vaříte pořádná jídla doma. No zní to jako něco, co naše babičky dělali odjakživa a věda jim dává za pravdu. Psycholožka z irské lékařské univerzity píše, že přesně tohle prodlužuje život. Stačí i krátké popovídání s prodavačkou nebo kavárníkem a už to má na zdraví prokazatelně dobrý vliv. Zahrádka udržuje v kondici tělo i mozek, no a kdo vaří doma, jí víc zeleniny a méně cukru. Takže jedna prostá rada pro dnešek, místo zprávy můžete raději zavolat nebo pošlete alespoň hlasovku. Hlas nás prý spojuje víc než text, no a možná spíš než ty rady na těch sociálních sítích, jak žijí italské babičky, tak si možná stačí vzpomenout, jaké to bylo jet o víkendu na chalupu k té naší babičce.
0: Přesně tak, ono nemusíme vůbec do Itálie, vy si můžete totiž prožít krásný, pomalý český podzim.
2: Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s Blaníkem.
0: A jaký recept na to zpomalit máte vy? Napište nám na 603-118-118 a rozdělte se s ostatními. Tohle už jsou Uriah Heep a Lady in Black a za chvíli se mrkneme na to podzimní počasí. Teď je 8 hodin a 9 minut. Dobré ráno.

0: Lady in Black a Uriah Heep na Blaníku.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Bude sluníčko, bude i sluníčko, čeká nás týden, kdy se dočkáme sluníčka, ale i ranních mrazíků a na horách i sněhu a v polovině týdne se sice zatáhne a zaprší a do konce pracovního týdne, ale bude opět jasno nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí?
2: Bude taktéž všelijaké, čeká nás polojasno až oblačno, teď po ránu může být místy i jasno a přehánky se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně očekávejte na severu a severovýchodě na horách, ve výšinách nad 1200 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky opět ustávat a nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.
0: Znova sama dotkni, to není výzva, to je název písničky od Elánu, která se právě rozjíždí 2 minuty před 8:45.

0: každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Když tě život kope.

0: než to vlastně je.
1: Marek Ztracený, když tě život kope do zadku na Blaníku v dobrém ránu, máte ten pocit? To je možná jenom podzimní únava. Znáte to, ráno zazvoní budík, člověk má pocit, že by potřeboval ještě jeden víkend a ideálně hned za ním další. Jenomže ono to není jenom leností, s kratšími dny totiž dostává náš organismus méně přirozeného světla, které pomáhá seřizovat naše vnitřní biologické hodiny, a světlo ovlivňuje i melatonin, tedy hormon, který tělu pomáhá poznat, kdy je čas spát. A vědci navíc zjistili, že v oblastech s výraznými sezónními změnami jako u nás denního světla lidé častěji popisují únavu a posuny spánkového režimu. Takže jestli se vám dneska ráno nechtělo z postele, vaše tělo možná jenom trošku protestuje proti podzimnímu jízdnímu řádu. A co pomáhá? No třeba vyrazit na denní světlo, trošku se hýbat, držet pravidelný režim spánku a zpomalit. A jsme zase u těch italských babiček. To je ten nový trend. Internetový svět totiž našel vzor v italských babičkách, což je takové synonymum spokojeného pomalého života. Tak co, jaký máte vy recept na spokojený pomalý život? Napište nám to na 6318 118. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátké zprávy. Radio
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřese sál. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
6: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
7: 800 226 226.
6: Smalování neděláme divadlo.
8: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Za volantem.
1: Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. kilometru u Krajnice nepřehledněte kamion s defektem. Včas tady šlápněte na brzdu, zasahuje totiž částečně do provozu. Pozor dejte aktuálně na Frýdecko-Místecku. Za Třanovicemi směrem na Český Těšín mají plné ruce práce záchranáři, hasiči i policie. Osobák tu skončil mimo vozovku. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy se srazilo osobní auto s autobusem. Teď už je místo s opatrností plynule průjezdné, zdržet byste se neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Domažlicích, ztratilo hlavní vyjednávací sílu. Na společném postupu se dohodlo druhé sdružení pro město Domažlice, třetí uskupení pro Domažlice, KDU-ČSL a nezávislí a čtvrtá ODS. Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku pak starostou zůstane Tomáš Jirza. Koalici tam vytvořilo 5 subjektů. V zastupitelstvu bude mít 16 z 21 zastupitelů. V Ostrově dnes začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Letos nabídne víc než 40 soutěžních snímků i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
4: No a my se za chvíli podíváme ještě na ty italské babičky a na vaše rady, jak si udělat takový klidný, pohodový život a podzim. Teď Brontosauři a Na kameni kámen. Za 2 minuty bude 8:30.
0: České rádio.

0: Brontosauři na kamení kámen do Mladíka.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak italské babičky se staly takovým novým vzorem pro klidný a spokojený život. Na sociálních sítích se tomu říká Nona Maxing. Ku podivu jedním z těch benefitů je, jak žít jako italské babičky, je vyměnit sociální sítě za skutečné sociální kontakty, lidově řečeno, než přidávat komentáře na Instači, raději si po staru pokecat a nespěchat. A jaký recept nám poslali třeba posluchači?
3: Napsal nám Petr a spol. Krásné ráno Rádiu Blaník. Žít teď a tady, sledovat přírodu, neřešit malichernosti, obejmout milého člověka a říct mu, že je fajn být si na blízku.
0: Tak to asi není nic proti ničemu, že jo? Mm. No, já mám na podzimní splín třeba kombinaci sauna, knížka, kafe.
3: To je dobrá
0: kombinace. Co ty?
3: Já mám takovou obecnou jako romantizaci toho podzimu, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Teď jsem si koupila novou takovou karamelovou, takže tomu dodává takovou tu útulnou atmosféru. No, takže u mě na podzimní splín tohle. Pak jsou Vánoce, to je samozřejmě krásné období, no a v lednu a v únoru, tak tam už mi nic nepomůže.
0: No, to ne, to nikomu asi, protože tam přichází takový ten novoroční blues, se tomu
3: Ale
0: říká.
3: Tam je zase ta výhoda toho, že za chvíli už tady bude jaro.
0: To je pravda. Ale teď, když se člověk nadechne a cítí ten podzim v tom vzduchu, to je vůně sama o sobě, na to nepotřebuji ani karamelovou svíčku. No a potom je tady Helena Růžičková.
4: Ježíš Maria, na tragický život, já jsem bez.
0: A tady je Michal Růza pro Emu na Blaníku.

0: Šarej Škul and the Gang na Blaníku. Nevím, jestli to něčemu pomůže, ale právě jsem objevil, že krokus se stal cibulovinou roku. Mě teda spíš dostalo to, že existuje soutěž, která se jmenuje Cibulovina roku. Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapuje, já si myslím, že dneska už existuje soutěž úplně na všechno.
0: Tak herci mají Itálie, filmaři České lvy, muzikanti Anděli, cibuloviny mají krokuse. Navíc krokus je prvním takovým poslem jara, k tomu máme ještě pořád daleko, ale dobrá zpráva pro zahrádkáře je, že takový krokus je mrazuvzdorná trvalka, takže ji klidně můžete v zimě nechat tam, kde je. A tady mé znalosti o krokusech končí. Ale teď máme teprve ten podzim a jaký bude?
1: Takový podzimní, dnes nás čeká polojasno až oblačno, místy může být teď po ránu i jasno. Během nepočítejte i se slabšími přehánkami, ale ty se objeví opravdu jen výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě a na horách. Nad 12 metrů počítejte se srážkami smíšenými nebo i sněhovými. K večeru budou ale opět ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teploty je velmi podobné jako v minulém týdnu, 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a na horách pak okolo 6.
0: A taky bude tajemný rok, a to už je za pár minut a za chvilku pro vás budu mít jednu malou nápovědu předem. Teď je 8:40.
2: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
9: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
17: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Tak to byla jedna slečná závist na Blaníku od Rakajnu a Aleše Brechtie a v příští hodině už jeden tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: O víkendu jsme si odpočali a dneska můžeme zase roztočit mozkové závity a hlavně ty paměťové, protože budeme vzpomínat. V příští hodině se opět vrátíme do jednoho roku, do roku, ze kterého pocházejí písničky, které si budeme hrát. A jedna z připomínek tajemného roku se bude týkat taky filmu, který měl v tajemném roce premiéru a který si vysloužil dokonce 15 nominací na Českého lva, teda nakonec žádnou neproměnil. A Mekyš Birka k němu složil tuhle písničku.
3: Kto siahá po hvězdách, ten musí skrotit strach.
0: A více si řekneme po deváté.

0: Ilona Čáková, jedno tajemství a další tajemství spolu budeme odhalovat v tom příštím roce, tajemný rok, ale pomůžou nám zase písničky, třeba tahle. Každý ráno, když si vzpomenu, nebo tahle. A nebo tahle. Všechno jsou to totiž písničky, které se zrodily právě v tajemném roce a více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.53 téměř. Rádio
1: Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
5: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
6: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se dnes na obloze bude střídat sluníčko s mraky. Bude polojasno, přechodně oblačno a hlavně na horách se objeví přehánky. Naměříme postupně 10 až 14 stupňů, na horách do 5 a kvůli nepříjemnému a silnému větru bude pocitově výrazně méně. Tolik o počasí, vyrážíme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na Frýdecko-Místecku za Třanovicemi směrem na Český Těšín skončil osobák mimo vozovku. Na místě teď probíhají vyprošťovací a záchranné práce, čekejte dlouhé zdržení z obou směrů. Pokud můžete, místu nehody se raději vyhněte. Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru včas šlápněte na brzdu, protože u krajnice překáží kamion s defektem. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy se došetřuje nehoda osobního auta s autobusem. Zdržet výrazně byste se tady ale už neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď pokračují zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Města a obce jednají o nových koalicích. Menší nemocnice se bojí větší centralizace. Celníci zajistili stovky nelegálních cigaret.
6: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. S pondělkem se naplno rozbíhají povolební vyjednávání. Přesto se najdou města a obce, kde už mají jasno, kdo a jak je po následující 4 roky povede. A právě povolební vyjednávání také nakonec rozhodne o faktických vítězích komunálních voleb. Mezi favority na vítězství jsou STAN, Jan Grolich nebo třeba naše českého hejtmana Martina Kuby. Naopak mezi poraženými figurují vládní strany ODS, Piráti anebo Jiří Čunek. V Česku pokračuje princip centralizace zdravotní péče. Postupně nabíhá od roku 2014 a cílem je převést nejnáročnější operace z menších nemocnic do vysoce specializovaných center. Pro malá zařízení to ale znamená méně operací a tím pádem taky méně peněz od pojišťoven. Proto chtějí podle novinek.cz, aby se některé zákroky přesunuly opačným směrem. Rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí dnes projedná vláda. Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku týkající se rozvodu anebo domácího násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla taky novelou zákona se změnou financování asistentů pedagoga. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Jen během letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech 773 tisíce cigaret. A víc tomu říká mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavorová.
8: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební daně dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun. Největší podíl připadá na cigarety.
7: Celníci zajistili i náplně do elektronických cigaret, tabák ke kouření anebo nikotinové sáčky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Tajemný rok a Petr Slíva.
6: Na Rádiu Blaník.
9: Tak se do toho dáme. Po víkendu je tady zase hledání tajemného roku s písničkami, nápovědami, vašimi tipy a vašimi vzpomínkami. A na ty tipy a vzpomínky opět čekáme na telefonním čísle 800 109 109, kam můžete volat, můžete i psát, a to na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. No a tajemný rok právě začíná.

0: Příjemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space a Taylor Swift.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních připomínek tajemného roku, ta první, nebo o tu první se postarali Činasky s názvem Každý ráno a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Zdravím, Karel.
1: Karle, je to vaše, jaký máte tip?
4: No, podle Činasky, teďka to hrajou, tak ano. Typuju, to je tak 10 let starý, 11, takže dáme 2015 rok.
1: A jste nějakým velkým fanouškem Činasky?
4: Ani úplně ne.
1: Prostě vám to tak jako připadá, že by to mohl být tenhle ten rok?
4: Přesně tak, jak ten čas letí, tak to tak typu.
1: A byl ten rok nějak přelomový pro vás?
4: No, už je to hrozně dávno, takže 2014 mě narodila druhá dcera, takže
1: no,
4: asi krásná radost, roční dcera.
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, Karle, naslyšenou.
4: Naschle.
1: Pojďme na SMSky.
0: Napsala nám třeba Blanka, dobrý den Blaníčci, dneska hádám rok 2014.
1: Aha, dobře.
0: Potom přidám Marii z Přepych, v novém týdnu opět zdravím všichni na Blaník, typuje Tajemný rok, podle písniček a ukázky z filmu si myslím, že jde o rok 2014 a tehdy už jsem byla rok v důchodu.
1: Díky, díky.
0: A typovat můžete jako každý den i na našem Facebooku a tady typuje Alenka taky rok 2014.
1: Takže třikrát 2014, jednou rok 2015. Pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak k té ukázce hudební, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, která se pojí k dnešní první nápovědě. A to je film, který měl premiéru 6. března tajemného roku. Film, který se dostal i do širšího výběru na Evropské filmové ceny. Byl taky vybrán Českou filmovou a televizní akademií jako kandidát na Oscara, ale nakonec nebyl nominovaný. A na cenách Český lev získal nejvíce nominací, 15. Ale nakonec žádnou neproměnil.
5: Jednu někdy ráno a jednu večer.
6: Bez ty kolena!
7: Co to má znamenat?
5: Vrát se na dráhu.
8: Nemůžu.
1: A ten film, o kterém je řeč, natočila režisérka Andrea Sedláčková a měl premiéru 6. března a jmenuje se Fair Play.
8: Není u toho ani žádný ten papírek.
9: Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silnější Bčko.
1: Pamatujete?
10: Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci.
1: Judith Bardoš a Anja Geislerová si zahráli v hlavních rolích filmu Fair Play, který má premiéru v tajemném roce. A teď vy, 800 109 109, sem volejte, 600 318 118, sem pište. A tady je ta písnička Mekyho Žbírky, která k filmu vznikla.

0: Australská zpěvačka Sia.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Další připomínka tajemného roku. Ten už jsme si připomněli kromě písniček taky filmem. Filmem Fair Play Andreje Sedláčkové, který měl premiéru 6. března tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, ta Jirka prostě, jo, dlouho jsme si neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Já myslím, že to 2014 po letech čínský a tehdy bylo mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: No dobře, tak snad nám to sedne do jednoho roku nebo do dnešního tajemného roku. Co jste dělal vy v tom roce, který typujete?
2: Já jsem tehdy měl na krásné dovolené, jsme byli na Filipínách.
0: O, na Filipínách, no tak to vám závidím teda. To je vzpomínek, co?
2: No ježiš.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky zdravím.
0: Tak máme další telefonický tip a teď už ty psané.
3: Napsal nám třeba Michal, dobrý den, myslím si, že je to rok 2014.
0: Dobře.
3: Typovat můžete i na našem Instagramu. A tady napsala třeba Kateřina a ta typuje rok 2017.
0: Píšu.
3: No a mrkneme ještě na Facebook, i tady typujete a třeba Edita přidává čárku k roku 2014.
0: Tak já udělám taky čárku. A co vy, jaký rok typujete? Já vám taky udělám čárku, když nám zavoláte na 800 109 109 anebo napíšete na 603 118 118 a tady je další hudební nápověda. Jeleni a Magdalena.

0: Nenech se, Magdalena, Jelen, nenechte se pobízet, volejte a tyšte.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Hledáme opět tajemný rok, rok, ve kterém jste třeba poprvé mohli vidět skvělý film Andreje Sedláčkové, alespoň za mě skvělý film Andreje Sedláčkové s názvem Fairplay. A tady jsou vaše další tipy, pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2017 a napsal k tomu, to je rok, kdy jsem se ženil.
0: Tak to je podruhé, co někdo typuje 2017, díky.
3: Přidám tip od Jitky z Chodova, ahoj Blaníčku, hledaným rokem je 2014. V tomto roce se nám narodila první vnučka Anička a dělá nám pořád jen radost.
0: Děkujeme, gratulujeme.
3: A potom přidám ještě tip od Verči. Dobré dopoledne, podle Magdalény od skupiny Jelen si myslím, že jde o rok 2014.
0: Tak, čtrnáctka. U čtrnáctky mám zatím nejvíce čárek a pro koho byste hlasovali vy? Nenechávejte si to pro sebe, brnkněte na 800 109 109, napište na 600 318 118 anebo do komentářů na Facebooku, na Instagramu. Je to jenom na vás a další nápověda tady bude už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé-a-velké-rekonstrukce.cz.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětirájetour.cz.
14: Bude vejdán.
15: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
16: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
15: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
17: Mega sekáč Ostrava u Futura.
18: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
20: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
20: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
21: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
21: Pobyt pro dva.
20: House running.
21: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
21: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
24: Nejlevnější pneu.cz.
25: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Pohodové České rádio.
14: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Britská kapela Rixton a písnička, která v tajemném roce nešla v éteru přeslechnout, Me and My Broken Heart.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A přeslechnout nešla ani Magdaléna od Jelenu, což je písnička, kterou jste taky poprvé mohli slyšet v tajemném roce, stejně jako každý ráno od Činasky. A Mekyš Birka natočil písničku Fairplay, která se stala vlastně úvodní písničkou k filmu Fairplay, který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ano, slyšíme se?
0: Ano, kdo je tam? Tak povídejte, jaký máte ty?
3: Já si myslím, že to rok 2014.
0: Co jste dělal takhle v roce 2014?
3: Já jsem už byl v práci, udělal jsem učňák předtím a...
0: Prostě normální život.
3: Nej život.
0: Tak pozdravujte v Krkonoších, zdravíme do Vrchlabí, naslyšenou.
3: Ano i vám, tak nějaké.
0: A pojďme na psané tipy.
4: Trochu nám s tím zamíchá Petr s Dášou ze Štětí, ti typují rok 2013 a napsali k tomu, to byly krásná léta pro mě i pro moji ženu.
0: Díky, 13 ještě nemám.
4: Potom přidám tip od Luboše z Přerova a ten typuje rok 2014.
0: Tak, čárka u 14-ky.
4: No a na našem Facebooku máme takový rozpolcený tip od Danita, typuje rok 2014 nebo 15.
0: Jo. Takže něco mezi, tak já píšu půl a půl. Dobře, děkujeme. Pište dál, volejte dál a já mám pro vás další slovní nápovědu. V tajemném roce 6. ledna se na televizních obrazovkách objevila první série ze seriálu, jemuž předlohou bylo 14 skutečných kriminálních případů a ten seriál se jmenuje Případy prvního oddělení.
5: Tady byla 78, jsme v tom Karlíně. Vypadá to na mord. Potřebujeme jíst. Někoho z prvního oddělení.

0: Případy prvního oddělení, seriál, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Ondra Vetchý, Volek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Sabina Remundová a tak dále a tak dále. Vzpomínáte?
1: Jak málo? Teď se nepřihlásil. Má klíče od jejího bytu. Přiznal, že tam byl. A složím to tuto umí taky, ne?
2: Tak na zadržení to stačí, ale na zahájení trestního stíhání to těžko.
3: Ale v tuhle chvíli jde o vazbu, ne? Už teď je skoro na huntě. Necháme ho vydusit a on si vzpomene, uvidíš. A tu vazbu nám na zastupitelství potvrdit musí.
1: No.
0: Tak ve kterém roce se případy prvního oddělení objevily v televizi? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 nebo do komentářů na sociálních sítích. A tady je další písnička z tajemného roku a Hanka Zagorová.

0: Wallach Demon, kapela, která pochází z amerického Cincinnati v Ohio a Shut Up and Dance.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Když to přeložím diplomaticky, tak prostě zavři ústa a tanči. A před chvílí Rande u Zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, to je Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore, povídej, jaký máš tip?
3: Jestli je to první řada, tak je to rok 2014.
0: Takže případy prvního oddělení, to je, tím se řídíš
3: ano.
0: Teď. Dobře, co jsi dělal v tom roce?
3: Já jsem ten nákladák a taková vzpomínka, tam v tom prvním oddělení hrál ksový jeden prostě zaměstnanec vedlejší firmy.
0: Ano.
3: A měl tam takový štěk, měl svý bílý tý, jak jsou ty technici, a takhle vzal nůž a to je nůž. A druhý den všichni jsme se na ně svolkal, tyjo, ty jsi byl tom, a poznali ho.
0: Takže takový ten lepší kompars, který už mluví.
3: No, ano, ano.
0: Díky moc, děkuju za vzpomínku, míj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak Adel, pojďme na psané tipy.
4: Dobrý den, Blaníčku, myslím si, že je to rok 2014 a to se nám narodil vnouček Honzík, to nám napsala Lída z Vysočiny.
0: Děkujeme, Lído.
4: Přidám tip od Zdeňky s kuřimi, milujeme případy prvního oddělení, syn chce jít ve stopách pana Mareše a tak tipujeme rok 2014.
0: Díky.
4: A potom přidám tip na rok 2017 a ten tipuje Míra z Prahy.
0: Míro, taky děkujeme. Takže Fair Play, film, který má premiéru v tajemném roce, případy prvního oddělení, seriál, jehož první řada má taky premiéru na začátku tajemného roku. A potom tady mám ještě jednu připomínku tajemného roku. 1. prosince dorazila ledovková kalamita a ochromila hromadnou dopravu v celém Česku.
5: Na mrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Do normálu se dopravní i energetická situace vrátila až 3. prosince.
6: Si prý máme zajistit nocleh, nám bylo řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostaneme.
0: Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu? Tak to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui.
18: Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
20: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
21: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
22: S mým hlasem mi pomohla AI.
23: Mňau.
22: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
24: Zlato, co máš dneska v plánu?
25: No přece všechno.
26: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
27: Pohodové České rádio.
28: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: ulici.
1: Voxel bydlí v ulici, o které napsal písničku a vydali v tajemném roce a jmenuje se V naší ulici.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčková režírovala film a ten měl premiéru v tajemném roce a jmenuje se Fair Play a taky jste poprvé mohli vidět případy prvního oddělení a taky jsme si vzpomínali na ledovkovou kalamitu a tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Petře, zdravíme, Jiří Armeláň.
1: Já vás taky, povídejte, jaký máte tip.
4: No podle té ledovky 2014.
1: 2014, tak dělám čárku. Jak jste se měli vy v tom roce?
4: No, my jsme právě v ten den, kdy byla ta ledovka, cestovali do, jak se tam vyrábějí, do Loštic.
1: Na Tvarušky.
4: Na Tvarušky, ano. A cesta byla naprosto úžasná, protože nikde nikdo nejel.
1: No jasně, všichni se báli.
4: Ta byla celá čistá. Až trochu u Mohelnice bylo trochu sněhu, jinak naprosto krásný průjezd.
1: Moc děkuju.
4: Já si to pamatuju, protože jsme se stavěli v Litomyšli a já jsem si tam měla za úkol koupit nějaký zlatý prstínek, který jsem měla v únoru pak kulatiny a maminka chtěla, abych si něco koupila, bála se je s náma, ale takže jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste ho nebo ne?
4: Koupila. Pále, no. Mě to mašli.
1: Yeah. Moc děkuju za vzpomínku, mějte se pěkně, naslyšenou. A poslední tipy, které dorazily SMS-kou.
5: Napsal nám třeba Karel z Černovic, já vás zdravím, Blaníci, dnes je to rok 2014, vzpomínky na ten rok moc nemám, byl to takový normální rok, takže mi pomohly jen nápovědy.
1: Děkujeme.
5: Potom přidám Lídu z Rumburku, ahoj, dnes tipuje rok 2014, to se mi narodil syn, takže krásný rok.
1: Děkuji.
5: No a potvrzuje to i Rostě, ten typuje na Facebooku podle ledovky taky rok 2014.
1: Tak, poslední čárka u roku 2014, který má vůbec nejvíce čárek, potom jste typovali rok 2013, 2015, 2017. Dnešním tajemným rokem byl ale rok...
2: 2014. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Děkujeme, že jste se zúčastnili, ať už přímo nebo nepřímo a těšíme se na vás zase v zítřejším dobrém ráno v 6 hodin. Petr s Adel se loučí, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014 a Meghan Trainor.

0: tohle byl originál z tajemného roku, přátelé. Dál vám ale budeme hrát hlavně hezky česky, dorazí Olympik.
1: Kolik je slunci let?
0: Milion. Krištof a Zima Martausová. Jenže česká čeká. A dáme si i tu oslavnou ke stoletům republiky.
1: Kdo ví, co bude stát?
0: Vladníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10.
2: Rádio Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
3: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. S novým týdnem na Moravě i ve Slezsku pocítíme, že podzim je tady. Během dopoledne je chladno, odpoledne bude střídavě oblačno a polojasno. Na horách se můžou objevit i přehánky. A teploty se postupně dostanou v maximech na 14 stupňů, na horách zůstanou na 5 a bude větrno. Tolik o počasí a pojďme na cesty.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru u Krajnice dejte pozor, zasahuje tam kamion s defektem, včas šlápněte proto na brzdu. Na Frýdecko-Místecku pak čekejte komplikace za Třanovicemi směrem na Český Těšín. Vyšetřuje se tu vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil mimo vozovku, a přibrzdíte i na příjezdu do Olomouce od Lipníka nad Bečvou, zdrží vás tu nehoda dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Slovo má Monika, jsou tu zprávy.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Výsledky voleb schválila státní volební komise. Policie varuje před jedním nešvarem řidičů. Uzavírka komplikuje provoz v Brně.
5: Hezké
7: dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla také letošní novinka voleb, a to QR kódy pro nevidomé. Fungovala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a také do prvního senátního kola komise schválila a zítra by měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Od středy do pátku 23. října by pak plynula 10denní lhuta, ve které možné hlasování a výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů, a pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
8: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
7: A nebo 5000 ve správním řízení. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého. Omezení v jeho západní části města zdrží nejen řidiče aut, ale také cestující MHD. Na objízdných trasách se tvoří kolony, konkrétně u Antroposu, Bohunického kampusu, v Kohoutovicích a nebo Bystrci. Největší zpoždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37, a nebo autobusové linky 44 a 52. Na obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku poslali dárci přes 2 miliony. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na nebevzetí Panny Marie způsobil před 2 lety škodu za 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník, a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Tak, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý.
5: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za 20 vteřin už bude 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira, která pro nás má další díl svého úžasného pořadu. Proč se říká, co se říká, takže se něco dozvíme. Ale zatím si myslím, že můžeme úplně klidně klást otázky. Tohle je Olympik a otázky. Tak krásné dopoledne.

0: Sempre, sempre italská klasika na vlnách Rádia Blaník. A už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaník.
0: Tak Samči, co pak pro nás máš dneska?
2: Když vám někdo řekne, dej si majzla, znamená to, dávej si pozor, buď opatrný a možná vás stejně jako mě napadne majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně pochází z německého majzel, což znamená dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že s rčením dát si majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1979 upozorňoval, že to původní německé slovo spíš znamenalo něco jako plížit se nebo tajně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl by mohl být schválně zkomolená mysl, tedy mít něco na mysli, rozmyslet to a dávat si pozor. Která možnost je správně, dnes s jistotou nevíme, můžete si ale vybrat.
0: No, my všichni fanoušci a milovníci seriálu Jistě, pane ministře, samozřejmě víme, že majzl je ve skutečnosti Frank Weisel.
1: Samira na Blaníku.
3: A ne, proč se říká, co se říká?
0: A my si dáme další písničku za 100 let právě teď na Blaníku.

0: Rádio Plání.
1: Hezky česky.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Freddie Mercury a Living on My Own. Takhle ta píseň původně vůbec nezněla. Ona vyšla v roce 1985 na albu Mr. Bad Guy. A tohle je remix z roku 1993, který 2 roky po Freddieho smrti prosadil Jim Beach. Jim Beach to byl manažer skupiny Queen a Freddie mu kdysi těsně předtím, než zemřel, řekl: Jimmy, dělej s mojí hudbou, co chceš. Jenom o jedno tě prosím, ať to není nuda. No a myslím, že Jim Beach do dneška dělá to, co mu Freddie řekl. Nuda to není. Za chvilku Shalom, Kim Wilde a taky Michal David na Blaníku.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
2: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz
3: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Gravitrax Spider-Man.
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
4: Když stavebnice, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Hnusný počasí.
7: No jistě.
6: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
8: Co furt já?
6: Serva?
7: No jistě.
9: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady seš na správném místě.
8: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
6: Vidíte, říká to i Karel.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, milují létat.
12: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
13: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
14: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
15: 800 226 226.
14: Malování neděláme divadlo.
16: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
5: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
5: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
5: tak Mironet! Klikni!
7: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
15: Mega sekáč Ostrava u Futura.
17: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava CZ.
18: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
19: Svítí.
20: Svítí.
19: I na síti všech sítí.
20: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
19: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
20: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Michal David, Život je náš. Pořád ještě myslím jeho nejnovější písnička, Povedla se mu. A my teď míříme do Olomouce, do tamní zoologické zahrady na Svatém kopečku. Tam se museli rozloučit se dvěma mladými žirafými samci. A víte proč? Protože oni žirafí samci sice mohou žít v jedné partě takhle, jo, se samicemi, ale ve chvíli, kdy se tam objeví nějaká samice, která je v říji, tak nastává problém, že oni začnou jako zápasit. A žirafy jako samci, když zápasí, to vůbec není hezký pohled. To normálně oni se mlátí těma hlavama velkýma, jo. A kolikrát teče krev a dokonce se můžou i zabít. Takže je potřeba to v zoologických zahradách nějak řešit. A na Svatém kopečku to vyřešili tak, že se tak jako poptali, kdo by potřeboval po Evropě dva žirafí samce do dvou partiček. A našli v Řecku takový park, který se jmenuje Attica Zoological Park, a tam oba ty samce poslali. A představte si, že žirafáci jeli normálně kamionem, jeli 40 hodin, bylo o ně postaráno, měli přestávky, měli pitný režim a tak dále. Už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku oba, a já jsem si do teďka myslel, že takhle ta velká zvířata cestují vždycky letecky, a není to tak, občas jedou kamionem. To se vám může stát, že takhle jedete po dálnici a najednou na vás vykoukne žirafa, případně dvě. Tak zdravíme do Olomouce a zdravíme zároveň i do Řecka ty dva žirafouny, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimista. Optimista na vlnách Rádia Blaník.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
15: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
17: No já jsem úplně vrosenej, tak
16: takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
17: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
16: Cože?
17: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
18: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
19: Slyším, Tatart nákupy?
18: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
19: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.
20: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
22: Pohodové české rádio.

0: éra a jejich pod 190. letům. A nebo sklonku milénia, jak chcete. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na Blaníku. Kabáty. Ivana Stovky. A zaspívá i mistr.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce tvář.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne. Rádio
2: Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ještě tady, broučku, vidíš?
8: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
9: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
10: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
11: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu informace o počasí a vítá vás Hanka Koterová. Podzim na Moravě a ve Slezsku už úřaduje v plné parádě, teploty odpoledne se nedostanou výš než na 14 stupňů, na horách bude kolem 5 a bude střídavě oblačno a polojasno a větrno. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
10: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
10: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
11: Začínáme v centru Ostravy, zdržíte se na Sokolské třídě, pomalu to tady jede kvůli vyšetřování nehody dvou osobních aut. V Novém Jičíně je silný provoz v Palackého ulici na kruhovém objezdu. Na výjezdu do Dlouhé vás zdrží srážka dvou osobáků, tak dejte pozor. A na brzdu šlápněte na dálnici D46 směrem z Vyškova do Olomouce na 17,5 kilometru, kde v pravém pruhu překáží po nehodě porouchaný autobus s dodávkou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Na Teplickou zasahuje policie i pyrotechnik. Česko čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Na Frýdecko Místecko vyjížděli záchranáři. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření na výskyt výbušného systému. Má být umístěný v Mánesově ulici a policie kvůli tomu vymezila bezpečnostní perimetr. Podezřelý předmět už prověřuje pyrotechnik a na místě jsou také hasiči a záchranáři. Zatímco komunální volby jsou za námi, čeká nás ještě druhé kolo voleb senátních. Volební místnosti se tak znovu otevřou tento pátek ve 14:00 a volit bude možné do sobotních 14 hodin. Jak to bude s obálkami pro hlasování, řekl v České televizi ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
14: Hlasovací lístky pro druhé kolo nejsou voličům doručovány, jsou distribuovány až přímo na místě v té příslušné okrskové volební komisi a taky už mají tu standardní šedivou barvu, protože není potřeba je nijak barevně odlišovat od žádného jiného druhu voleb, protože probíhají už to druhé kolo samostatně.
13: Rovnou z prvního kola senátních voleb vzešlo 5 senátorů, o dalších 22 se rozhodne až ve finálových duelech. V Praze, Kutné Hoře nebo Pardubicích dnes pokračují povolební vyjednávání. Žádná velká překvapení se nekonala ve volbách v okresních městech v Jihomoravském kraji. V Blansku, Břeclavě, Hodoníně i Znojmě vyhrála uskupení současných starostů. Výjimkou je Vyškov, kde vyhrálo opoziční ANO. Záchranáři zasahovali u napadení býkem na Frýdecko-Místecku. Zvíře zaútočilo na 73-letého muže a vážně ho zranilo. Způsobilo mu včera těžké poranění hrudníku a mnohačetné ranky po těle. Ve vážném stavu byl přepraven vrtulníkem do ostravské nemocnice. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
10: Pepa Černý
15: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který mezi tím, co jsme si tady povídali hodinu, tak objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině si taky zatančíme. Ale teď si spíš tak jako zatrsáme do kolečka, dáme si takovou westernovou taneční pozici, prostě taneček, kabáti, kolorédo jsou tady, jdeme na ně.

0: Roxette na vlnách Rádia Blaník. A teď se vrhneme na zlaté české ručičky. Petr Slíva je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Natálí Havrankovou a zdravím je, pokud vím, do Bohumína. Je to tak? Dobrý den?
4: Ano, dobrý den, je to tak, do Bohumína.
3: Tak a teď mi povězte o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
4: Tak my vlastně máme malou šicí dílnu a jsme na to dohromady vlastně 4. A je to taková jako menší firma Linie Bonita, která vznikla tak před rokem a 3 měsíci, kdy jsme převzali vlastně firmu Linie Schneider. Mm-hmm. A moje mamka celý život pracuje s textilem a s firmou dlouhodobě spolupracovala, takže k tomu prostředí měla vlastně hodně blízko. A od té doby vlastně ta Linie Bonita funguje, snažíme se ji pořád zlepšovat a v podstatě děláme, že nám radost.
3: Takže se zaměřujete jenom na ženy?
4: Zaměřujeme se jenom na ženy, ale jako člověk nikdy neví, jestli třeba rozšíříme nabídku i na muže, ale teď se vlastně chceme primárně věnovat hlavně ženám a dělat to, co nejlépe.
3: A co tam pro ty ženy vzniká?
4: My vlastně šijeme na míru, v našem sortimentu je to strašně hodně, máme vlastně halenky, šaty, kalhoty, kabáty a je to vlastně, že každá žena je jiná, má jinou postavu, jinou výšku, jiné požadavky a my vlastně nechceme řešit, jestli je žena velikost 48, 56 nebo 70. Pro nás je vlastně důležité, jaké má míry a v čem se cítí dobře, co jí sluší.
3: Takže když budu žena, přijdu k vám a řeknu, prosím vás, já se nějak necítím v tom, co mám na sobě, zkuste mě nějak oháknout po svém. To znamená, že jí něco nabídnete, něco jí navrhnete?
4: Určitě. My teda primárně jsme na e-shopu, vlastně nemáme vyloženě kamennou prodejnu, takže to funguje vlastně, že máme na e-shopu vysvětlené modely a myslím, že to takhle jako podívat na ty modely a objednat a potom vlastně si telefonujeme. Při tom telefonátu se vlastně perfektně domluvíme a máme lepší představu o tom, co ta zákaznice potřebuje. Právě jí strašně rady třeba poradíme ohledně barevnosti, ohledně materiálu, všeho a všechno si to vlastně upřesníme a kolikrát je to hrozně i třeba milé, protože si během toho i jako krásně popovídáme a zákaznice nám přesně řekne, co potřebuje.
3: Takže já to vrátím zpátky, jsem žena, na webu si vyberu, co se mi od vás líbí a vy mi to přizpůsobíte.
4: Přesně tak.
3: Tak kdybych byl ta žena, co mám teď udělat?
4: Najdete nás vlastně na liniebonita.cz, tam si vyberete z velkého množství modelů, můžete si to rovnou objednat a vlastně vždy potom telefonujem. Vždycky požadujeme vlastně po těch zákaznicích jejich míry, takže aby se nám změřili, aby to bylo přesně podle toho vlastně, co oni potřebují, protože my každý ten kousek šijem a že ve chvíli, kdy se to zákaznice objedná a ty míry pošle. Teprve potom vlastně se ta látka stříhá, takže ten každý kus, který od nás odejde, vlastně vzniká přímo pro tu konkrétní ženu.
3: Já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří, budu doufat, že přidáte třeba i muže někdy.
4: Určitě, budeme nad tím přemýšlet.
3: A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju, nashledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase jsme je našli, jako vždycky. Péťo, moc krát děkujeme a tohle jsou vanastovky na Blaník.

0: Tak si představte, že letos to bylo 36 let, co se dala dohromady tahle partička. Take That na vlnách Rádia Blaník. Ano, začínal tam Robbie Williams, taky Gary Barlow a Mark Owen. No, prostě byl to jeden z prvních takzvaných boybandů. Myslím si, že úplně první byli New Kids on the Block a pak už se to roztrhlo, že jo, ten pytel s těmi boybandy. U nás to byly Lunatici a potom mnoho dalších. No, takhle to začalo. Za chvilku Petr Novák, Povídej, Tereska Kerndlová, Diamanty a taky si dáme Europe na Blaníku.
1: Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi, ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz
2: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz Fajront.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
4: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
5: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
4: Nejlépe všechno.
5: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Navízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
6: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
7: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
8: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
10: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, milují létat.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé-a-velké-rekonstrukce.cz.
12: Mňam, mňam, mňam.
13: Mňam.
12: Maleda. Mňam.
14: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
15: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
16: Ale tohle vypadá dobře.
15: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
16: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
15: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
15: Rezervace na restaurantweek.cz.
18: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
19: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Berg aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticket Portal.
3: Už se těším!
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. direktauto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
13: Mega sekáč Ostrava u Futura.
20: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz.
21: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
22: České rádio.

0: České rádio.
1: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Tohle byl Europe na vlnách Rádia Blaník a teď si zatancujeme. Tuhle znáte, že jo? Jasně, řeč bude o Stardance, přátelé, už nám to odstartovalo, 14. řada, poslední s Markem Ebenem a Tereskou Kostkovou, bohužel, říkám za sebe, uvidíme, kdo je jednou nahradí, jestli vůbec. No a kdo pak nám soutěží? Soutěží třeba Radek Štěpánek, nebo Tomáš Matonoha, Marta Jandová, taky Vojta Dyk, ten bude asi favoritem, jak jsem tak koukal na sázkové kanceláře. No a končí nám Petra Nesvačilová, to všichni asi už víte, že se zranila, má dokonce zlomeninu, tak v tom prvním večeru jenom tak symbolicky vystoupila a rozloučila se. Jej to strašně líto, já se jí nedivím. Člověk na to čeká celý život, že jo, až se dostane do Stardance a potom přijde jakovéhle nešťastné zranění. No a Petro, nedá se nic dělat, držíme palce, ať se to zahojí a třeba někdy se tam můžete vrátit. Já myslím, že by to mohlo být možné, že to pravidla nějak nevylučují. Jestli Petru Nesvačilovou někdo nahradí nebo ne, to se zatím neví, to zatím Česká televize nezveřejnila, uvidíme. No a víte, kdo bude zítra ranním hostem Petra Slívy tady v Dobrém rádu Rádia Blaník? Přátelé, bude to...
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. A budou mluvit s Péťou taky o tom, jaké to je v té Stardance, protože Tomáš Polák taky tancuje. Tak držíme palce a těšíme se na další díl. Bohužel tedy bez Petry Nesvačilové. Za chvilku Abba a Fernando na vlnách Rádia Blaní.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Ne? Ne.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže?
20: Máme je v Tui.
19: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
20: Máme je v Tui.
19: Mallorca a její Tyrkysové moře?
20: Máme je v Tui.
19: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
20: Máme ho v Tui.
19: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
20: Máme v Tui.
19: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
21: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
22: Pohodové české.

0: Papa a Fernando na vlnách Blaníku. A dáme si českou hodinku, co je na to? Pouze a jen české písničky mezi 12. a 13. každý den na vlnách Rádia Blaník. A v české hodince zahrají třeba Mandraže. Ona se smála, a já se zaspívají Petr Habka s Lucí Bílou.
1: Před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě udělá.
0: A dorazí i Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: Jakub hraje zítra v Chrudimi, jsem vám chtěl říct. Jakube, já tě zdravím. On vždycky poslouchá, když řídí, a teď určitě řídí. Před námi je česká hodinka, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček k tomu už bude 12 hodin.
3: Radio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
7: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
6: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
8: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník. Přeji pohodové pondělní poledne. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno, místy přehánky, na hřebenech hor i sněhové. Teploty zamíří ke 14 stupňům. Zítra ráno dopoledne místy mlhy, jinak opět slunečno a naměříme 9 až 13.
13: Kdy bude to správné počasí na výlet?
15: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
13: Blaník za volantem.
14: Pozor, dejte v Olomouci v Gorazdově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je tam částečně omezený. V Novém Jičíně v Palackého ulici na kruhovém objezdu s Dlouhou bourala dvě auta, zdržíte se v kratší koloně. Nehodu máme také v centru Ostravy na Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě auta. Provoz je omezený, ale kolona se moc netvoří. A na D1 na 278. kilometru ve směru na Ostravu nepřehlédněte porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné odpoledne.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO. Energetický úřad varuje před podvodníky. Jiří Lehečka vypadl v Šanghaji ve třetím kole. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Nicméně jeho podpora klesá. Zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumů podporu téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je pak STAN, který by získal 18,8%. Vyplývá to z průzkumů agentury NMS pro novinky. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byly v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. Ta je uvěřitelná i proto, že autorem má být advokátní kancelář. O problému napsal server TNCZ. První pomoc není jen ošetření zranění a skauti to moc dobře ví. Učí proto děti a mladé lidi, jak rozpoznat, že někdo prožívá psychické trápení a nabídnout mu pomoc. Připravili proto i praktické materiály. Ty přiblíží mluvčí Junáka Tereza Kubálková.
17: Skauti letos spojili síly s organizací Nevypusť duši a ve dvou písních, které se jmenují Strach a smutek, chceme společně ukázat, jak holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5+2 kroků takzvaného podpůrného rozhovoru.
16: Materiály nejsou určené jen členům oddílů. Využít je mohou taky rodiče, učitelé a další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat všem bolavým duším. Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji. Ve třetím kole nestačil na Španěla Chodara. Po téměř tříhodinové bitvě prohrál 6-4, 6-7 a 4-6. O postup do čtvrtého kola v Číně zabojuje ještě Dalibor Svrčina. Na toho čeká Rus Medvěděv. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Je to tak, Eliško, děkujeme moc.
18: Pepa Černý na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. Já vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte, a budu vám servírovat pouze a jen české písničky, tak jak to tady na Blaníku vždycky děláme mezi 12. a 13. Za malou chvilku si poslechneme písničku, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše oblíbená rubrika Poprvé na rádiu Blaník. A potom snad po tisíce přijde i Valecká, ale bude to jako poprvé. Bude to famózní a užijete si to. Mám pro ní zajímavé téma. Teď, co ti brání v pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem.

0: Hezky česky.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: jsou Radovánky, Iveta Bartušová na vlnách Rádia Blaník. A teď, přátelé, vaše oblíbená rubrika přesně ve 12.12.
1: Poprvé na Rádiu Blaník.
0: Je to tak. Rolling Stones v české hodince, není to zvláštní? Víte co, oni mi teď poslouží Stouni jako podkres. Já se jim tímto omlouvám, ale oni by to určitě kluci vzali. Mick, Keith i určitě kytarista skupiny Ronnie Wood. Přátelé, skupina Olympic začala hrát v roce 1962. A Stouni taky v roce 1962. To znamená, že tyhle dvě kapely jsou stejně mladé, nebo stejně staré, jak chcete. Já to pořád vnímám, takže jsou stejně mladé. Pravda je, že Olympic jmenuje až od roku 1963, předtím se jmenovali kluci Karkulka, ale vlastně se dá počítat, že začali stejně jako Rolling Stones. No a teď Olympic vydal takové pěti LPčko, nebo pěti CDčko, podle toho, co máte doma, jestli máte gramofon nebo CD dávač, tak to si pořídíte a tam shrnují celou tu svoji kariéru, která ještě zdaleka nekončí. Ale nová písnička, kterou kluci udělali, tak ta ten konec tak jako nastiňuje trošičku. Já doufám, že nikdy nepřijde ten konec. A ono vlastně to vyznění té písně naznačuje, že možná nepřijde nikdy konec Olympiku. Píseň se jmenuje Až to Stouni zabalí. Už vyšel i videoklip, ve kterém hraje Lukáš Pavlásek, podívejte se na něj třeba na YouTube a my si tu písničku dáme teď poprvé na Rádiu Blaník, takže Olympic, Až to Stouni zabalí.

0: Mandraže, ona se smála, posloucháte Rádio Blaník. Taky si občas kladete otázku, jestli váš pejsek opravdu se na vás směje, nebo to tak jenom vypadá. Já jsem to teď hledal, jestli se pejskové opravdu mohou smát. A vědci se shodují na tom, že pejskové se smát mohou. Ale vypadá to trošku jinak než u člověka. Oni tak zvláštně jako funí a rychle vydechují, většinou při hře, a to znamená, že se smějí. Aspoň to teda vypozorovali ti vědci. No a zároveň teda tvrdí, že pejskové umí zrcadlit člověka, což znamená, že oni, když vypozorují z té naší lidské mimiky, že máme radost, když se jako usmíváme, tak se to snaží napodobit, a když zjistí, že my reagujeme na ten jejich obličej otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Tak tohle jsem teď vyčetl, no, přátelé. Tak pohlaďte svého pejska, jsou to kamarádi. Za chvilku Jakub Smolík, to je taky kamarád, mimochodem. Václav Neckář a taky Slza, holka z plakátu. Posloucháte Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Mňam, mňam, mňam.
10: Mňam.
11: Maleda. Mňam.
12: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
13: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
14: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz, Fajront.
15: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
16: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
17: Ahoj, tady Sagvan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
18: A vemte sebou i děti.
19: Já tam budu taky, tak čus autobus.
17: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
20: Vstupenky na dětiraje.cz.
21: Bude vejdán.
14: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
9: 800 226 226.
14: Malování neděláme divadlo.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Nemáme ani moře, ani velehory.
21: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
20: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
21: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
20: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: už je tady holka z plakátu.
1: To nejsem teda.
0: Ty Valeska je tady.
1: Dovedeš si to představit, že bych byla na plakátech?
0: Budeš, ne?
1: Já?
0: No.
1: Fakt, jo.
0: No líná služka královny patří na plakát, podle mě. Jsi ještě nebyla se fotit.
1: Ne, neblázni, to ne, to ne. Já chci být stále v pozadí, to je lepší.
0: Jít stále mlad. Přátelé, já pro vás mám krásné téma. To téma je, jak se říká anglicky, rabbit hole. Rabbit hole, to je králičí nora. Jo? A králičí nora, to je takový fenomén, kdy vás něco zaujme a vy brůzdáte tím internetem a během třeba hodiny, dvou, tří a někdy třeba týdnu, dvou se stanete odborníkem úplně na cokoliv. Jo, mně se to stává, když si chci něco koupit, to určitě všichni znáte, že chcete třeba televizi, tak se do toho ponoříte a najednou zjišťujete, jaký je rozdíl mezi LCDčkem a plazmou a potom jaký je rozdíl mezi tím, když je to Google televize nebo ne, jak moc má být chytrá, kolik to žere.
1: No televize potom... nemá být chytrá, sorry. Nic no, nemůže být doma chytřejšího, než jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne, ale u mě třeba televize moje je daleko chytřejší než já, to já jako uznám.
1: To je nebezpečný.
0: No, no a takhle se můžete jako dostat do té králičí nory, to znamená, že jste obklopeni informacemi z jednoho odvětví. A já jsem právě před chvilkou si uvědomil, že člověk se nejčastěji ale dostává do králičí nory v rámci nějaký úplný blbosti. Jo?
1: No to je klasika.
0: Úplná hovadina.
1: A tak teď
0: zrovna, mě to tak. Před chvilkou zrovna jsem tady mluvil o Dead, jo, skupině britské, ano. Robbie Williams a tak. A vzpomněl jsem si, že jako malý kluk, když jsem koukal na MTV, tak moje ségra vždycky, když jsme koukali na videoklipy Take Dead, tak říkala, čekáme na delfína, čekáme na delfína. Jsem si říkal, co to znamenalo vlastně. A představte si, dostal jsem se do králičí nory tady během vysílání a zjistil jsem to. Přátelé, Mark Owen, jeden ze zpěváků skupiny Take That, má na bříšku vytetovaného delfína. A v těch videoklipech je vždycky jako takový půlvteřinový záběr na toho delfínka a ty holky na to vždycky čekaly, až tam bude ten delfínek.
1: Já myslím, že teď už je to žralok.
0: Teď už to bude
1: možná žralok.
0: Když on zase cvičí, Mark Owen. No přátelé, tak ať se dostanete do jakékoliv králičí nory, tak si to užijte, protože to přináší dnešní doba. Dřív to možné nebylo, to bychom museli strávit týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pitomostí. No. Ale za chvilku Ivuška přinese určitě hodnotná témata.
1: Jistě, tak si samozřejmě.
0: Mějte se krásně, Ivo. Pa, pa, pa, pa.
1: Nazdar. Nejen dobří holuby, ale i Blanické účtenky se vrací. Účtenky, které zaplatíme za vás. Ať to stojí, co to stojí. Každé všední ráno krátce po sedmé. Petr platí vaše účty. Na Rádiu Blaník.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
13: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
14: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Tak to byl Petr Muk a Ona se brání. Krásný dobrý den vám přeju, přátelé. 13. hodina je před námi, za chviličku další porce českých písniček. Dáme si cestu. Jestli se blížím k cíli, Krištofa Tomáš Klus nebo Michal Tučný. Poukám, jak celá země vstává. A přidáme i Kabáty. Hezky česky a na pohodu. Za chviličku startuje Odpoledne na Blaníku. Za 6 minut bude 13 hodin. Radio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
5: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
8: S Volvem je to každý den a zase znova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svencar, třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svencar.
9: Svencar Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svencar.cz.
10: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
11: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
10: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
12: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
13: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pichová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až nulou, četné přízemní mrazíky. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně polojasno až jasno a v odpoledních maximech naměříme 10 až 14. Jdeme na silnice.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Blaník za volantem.
13: Pozor dejte na Uhersko-Hradišku v Dolním Němčí v Hlucké ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která částečně omezují provoz. Silničáři omezují pravý pruh na dálnici D1 mezi 222. až 223. kilometrem ve směru na Ostravu, kde provádí opravy vozovky, budou tady až do 5 a do té doby se můžete sunout v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Hnutí Duha chce omluvu od Turka vymáhat exekučně. Zásah pyrotechniků na Teplicku skončil. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha podá kvůli omluvě Filipa Turka návrh na exekuční vymáhání. Podle organizace nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu v souladu s rozhodnutím. Omluvit se měl za výrok, že během povodní zemřelo několik lidí kvůli tomu, že spolek zablokoval stavbu přehrady. Omluva měla být i za to, že se o lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Jak už jsme vás informovali, pyrotechnici v Krupce na Teplicku prověřovali podezřelý předmět. Nakonec se ukázalo, že šlo o zábavní pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných lidí se tak může vrátit do svých domovů. Zásah začal dopoledne v Mánesově ulici. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
15: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
19: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem. Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila. Podle agentury Reuters to na bezpečnostní konferenci řekl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
20: Iva Lecká
21: na rádiu Blaník.
0: Je to tak, těším se a po víkendu vás opět zdravím a zvuk poslechu odpoledního vysílání Rádia Blaník. Za chvilku se vypravíme na houby, asi už naposledy. Mám tu pro vás jedno důležité varování. Startuje tedy odpoledne na Blaníku a hodinu otevírají Krištof a Tomáš Klus.

0: Jerry Halliwell na Blaníku. Krásné odpoledne vám všem, za 4 minuty bude 1:45. Tak se nám houbařská sezóna blíží ke konci a jako každý rok i letos odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazem. Podrobnosti dodá předsedkyně Jihlavského mykologického klubu Kateřina Pauzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když přijdou mrazíky, dát pozor na ty houby, které rostou na okraji lesa, podél cest, v řídkých listnatých lesích, tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba -5.
0: No tak pozor na to, pokud na houby ještě vyrazíte, tak ať něco najdete. No a teď už zase zpátky k písničkám, keksáci před námi, pak Michal Tučný.

0: Tak to byl DJ Bobo na Blaníku. Za 1:05 po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Tvrdí to meteorologové, budeme jim věřit. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, čili konec týdne, kdy teploty mohou vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. Tak to je celkem pochopitelné. O víkendu ale dorazí další, jak píší, frontální systém, který přinese dešť a ochlazení. Tak uvidíme, jestli se to vyplní. Každopádně vám přeju pohodové odpoledne a za chviličku Eláni a Marek Ztracený.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
2: Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi, ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
3: Hnusný počasí.
4: No jistě.
3: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
5: Co furt já?
3: Cerva?
4: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
5: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
3: Vidíte, říká to i Karel.
7: Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřese sál. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
8: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
9: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
12: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
15: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
14: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
16: Megasekáč Ostrava u Futura.
17: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava.cz.
18: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně.
4: Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
19: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
20: Milí šikulové a milé šikulky,
21: hledáme možná právě vás.
20: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
21: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Ladíte Blaník za 4 minuty, 2:15. My se teď podíváme na sever Čech, konkrétně do Liberce. Tamní krajská galerie dokončila totiž velkou modernizaci osvětlení. No a v pátek se konečně otevře veřejnosti. Co se tam změnilo, popíše její mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech, v provozních částech budovy, depozitářích a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my, když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme nasvícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují.
0: Tedy tip nejen pro vás, ale možná taky pro naše krajánky blanické. Tak uvidíme a zdravíme do Liberce. No a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Rudimově u Zlína za 380 tisíc korun, byt 3+1 v Chomutově za 4 742 tisíc, komerční objekt v Moravské Třebové za 4 159 tisíc, byt 3+1 v Praze na Žižkově za 15 490 000 a rodinný dům v Hostimi u Znojma za 3 499 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz.

0: Karel Gott a plnoletá si příští pondělí. Ne, nebojte se, nebudu zpívat, nebudu to kazit, samozřejmě. Ale za chviličku si dáme Petru Černockou.
1: Zapsáno
2: v knihách vázaných kůži.
1: Zapsáno
0: taky Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co já.
2: Ty se ptáš, co já, jak jen se neusmám.
0: A přidám i Olympiky. Hezky česky na Blaníku i po 14. hodině. Zůstaňte na ladění, za chvilku jsme zpátky. 14. tu bude za 6 minut.
1: Rádio Blaník.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
6: Trenér Karna CZ. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce.cz.
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Mega sekáč Ostrava u Futura.
10: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz.
11: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně ale čekejte jasno, polojasno. Odpoledne oblačno, k večeru i zataženo. Pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách naměříme kolem 8.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Blaník za volantem.
12: Pozor, dejte v Havířově na hlavní třídě u křižovatky z Gorkého ulicí. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Provoz zpomaluje. Dvě auta bourala také na Uherskohradišku mezi Bílovicemi a Březolupy. Silnice se projíždí Kivadlově. A v Karviné v Havířské ulici u křižovatky s Cihelní srazilo auto chodce. Nehoda je se zraněním, projíždíte jedním pruhem pomalu. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v kolonách pevné nervy.
14: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
15: České hory zasypal první sníh letošní zimy. Na jižní Moravě otvírají speciální vzdělávací centrum. V Evropské unii schválili největší rozšíření ruských sankcí.
1: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a na Šumavě. Podle meteorologů by mohl sníh chvíli vydržet. Teploty na Sněžce se pohybují kolem nuly. Kvůli větru je ale pocitově až -7. Studenti v Kyjově se budou učit v podmínkách podobných skutečné praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované centrum technického a inovativního vzdělávání. Co všechno tam budou žáci moci využívat, ví mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
16: Nové dílny a technologické vybavení umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá současné praxi. Od základních pracovních postupů přes diagnostiku a moderní opravy až po digitální technologie. Součástí areálu je také FabLab s 3D tiskárnami, CNC stroji, laserovými technologiemi nebo virtuální realitou.
15: Ten bude otevřený také dalším školám a veřejnosti. Jihočeský krajský úřad bude zítra pro veřejnost zavřený. Důvodem je policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Při něm bude policie nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Kvůli akci bude zavřená taky ulice před úřadem. Cvičení bude probíhat od 8 ráno do 3 odpoledne. Ministři zahraničí Evropské unie schválili další rozšíření sankčního seznamu zaměřeného na Rusko. Dosud jde o vůbec nejrozsáhlejší. Na seznam přibylo téměř 1600 subjektů a osob. Informovala o tom šéfka unijní diplomacie Kalasová. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
17: Iva Lecká
13: na rádiu Blaník.
0: Bylo 14 hodin, za chvilku jako každé pondělí prolistujeme hudební kalendář. V Praze nepoteče voda, máme podrobnosti a v dobré zprávě se podíváme na návrat školkovného. To všechno tady v následující hodině, tak jdeme na to a startujeme hezky česky.

0: Rádio Blaň.
1: Hezký český.
2: Už zase skončil

0: Tak to byl Bon Jovi na Blaníku, pohodové odpoledne vám všem. Za chvilku si dáme Anetu Langerovou, Helenu Vondráčkovou nebo Rickyho Martina. Ale teď Daniel Rumpík a další slavný hudební kalendář.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes si společně projdeme některá zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to, své narozeniny slaví dnes zpěvačka Klára Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Černocha. Dožil by se 83 let.
3: Láskavý a vřelý tón, snad nestojí mění.
2: Zítra oslaví své 85. narozeniny slavný americký zpěvák a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo Simon a Garfunkel mělo a stále má také u nás spoustu fanoušků. V neděli bude 49 let Vlastovi Horvátovi, vítězi druhé řady soutěže Česko hledá superstar. A 63. narozeniny oslaví ve stejný den Radek Pastrňák ze skupiny Buty. Tak pánové, už nyní všechno nejlepší. Tak to by bylo pro dnešek vše. Užijte si pohodový týden, ideálně samozřejmě ve společnosti našich písniček. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Tak to byl Ricky Martin na Blaníku. Mnoho pražských domácností se v tomto týdnu musí připravit na poměrně rozsáhlé odstávky vody. U někoho nepoteče 7 hodin, na některých adresách až 14 hodin. Obyvatelé dotčených pražských částí by se měli tedy na odstávku připravit a vytvořit si dostatečnou zásobu pitné, ale i užitkové vody. Pozor, pražské vodovody a kanalizace také upozorňují, že náhradní zásobování, tedy cisterna s pitnou vodou, nemusí být automaticky přistavená všude. Zjistěte si, kdy se to dotkne konkrétně vaší městské části. Odstávka potrvá od 13. do 15. října. No a za chviličku Sára Dvořáková a návrat školkovného.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Tak, na Blaníku vítáme parťáky a někdy parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16. a 17. hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Nojdem Bártou. Je to Tereska Mašková, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
4: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
7: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 kus sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
12: Ale tohle vypadá dobře.
11: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
12: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
11: Vypněte obrazovku.
13: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
11: Rezervace na restaurantweek.cz.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
5: Brose. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Brose. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Brose. Společně silnější.
18: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
19: Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku Jeleni Jiří Pavlica a Hradišťan a Miluju tě, písnička pro vás, pro všechny, abyste měli hezčí odpoledne. A přidáme i dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám po víkendu, ahoj.
2: Ahoj Iví a hezké odpoledne všem posluchačům přeji. Rodiče malých dětí si budou moci znovu snížit daně o peníze, které zaplatili za školku. Návrat takzvaného školkovného už je definitivně potvrzený. Příslušný zákon vyšel ve sbírce zákonů 7. října a nová pravidla začnou platit od ledna příštího roku. Za každé dítě si rodiče budou moct odečíst od daně skutečně zaplacené školné, maximálně ale 24 900 korun za rok. Záležet tedy bude na tom, kolik za umístění dítěte v předškolním zařízení zaplatí. Do slevy se opravdu počítá samotné školné, nikoli obědy, svačiny nebo kroužky. Raději zdůrazním, že o slevu bude možné poprvé požádat za rok 2027, takže se rodičům promítne do daní až v roce 2028. Zaměstnanci ji uplatní při ročním zúčtování daně, podnikatelé v daňovém přiznání. A potřebovat k tomu budou pouze potvrzení od školky o zaplacené částce.
0: No tak já myslím, že pro rodiče je to bezesporu dobrá zpráva, i když takzvaně budoucí.
2: Ano.
0: Tak doufejme, že se nenajde někdo, kdo by to zase stihnul zrušit. Sáro, moc děkujeme a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, vy též.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: V dnešním dobrém ránu jsme se dozvěděli, že recept na spokojený život jsou
6: italské babičky.
5: Takže váleček do ruky a zpomalit.
6: A další tip na pohodový šťastný život je po ránu si naladit Blaník.
5: Takže se na vás těšíme zase zítra ráno v 6. Petr Slíva
6: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr.
11: A rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete
12: to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
21: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
21: House running.
20: Jízdu v supersportu.
21: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
21: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.
23: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
24: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
23: A co je Chytrárt?
24: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
23: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
25: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
26: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
27: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
28: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
29: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: na Blaníku Abba a 15. hodina před námi. Za chviličku počasí, doprava, další zprávy a potom třeba František na dvě.
1: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: Taky Michal David.
2: Když jsou to makalie, tak nejlepší je makat jako
0: a možná i činasky.
1: Možná se ti zdá, možná
0: za 7 minut bude 15 hodin, ladíte Blaník, jsme rádi, že posloucháte. Za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
5: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
6: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro babi včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
7: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
8: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až 0, v údolích spadnou na minus 2. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně polojasno, jasno a v odpoledních maximech naměříme 9 až 13, na horách bude kolem 5.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Dálnice D48 je u Frýdku Místku kvůli nehodě zavřená, kde přesně se stala, ví Markéta z dopravního centra ŘSD.
15: Nehoda se stala na dálnici D48 na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem do Českého Těšína.
10: Pozor dejte na D35 na 293. kilometru směrem do Olomouce. V pravém pruhu stojí porouchané osobní auto. Dvě auta bourala v Havířově na hlavní třídě u křižovatky z Gorkého ulicí. I tady provoz zpomaluje. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Jsou tu další zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Ceny paliv půjdou zítra nahoru. Města a obce domlouvají nové koalice. Ve Švédsku udělili poslední Nobelovku.
16: Rádio Blaník.
17: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 48 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 46 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je hotovo, a to včetně velkých měst. Koalici už domluvili třeba v Prachaticích, Havířově, Frýdku Místku anebo v Liberci. Psí moč může poškozovat fasády domů i veřejné vybavení. V Jihlavě proto zkoušejí netradiční řešení v podobě takzvaných psích pisoárů. Jak fungují, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Stačí, aby se na pisoár vyčural první pes, pach jeho moči potom přiláká další a další, kteří budou chtít to místo přeznačkovat. No a tak se to děje pořád dokola. První dva psí pisoáry už jsme začali testovat v centru Jihlavy.
17: Jeden je přímo u kostela svatého Jakuba, druhý na konci pěší zóny v Benešově ulici. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Získala ji dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Tolik zprávy a Ivi, je to tvoje.
18: Iva Lecká
19: na rádiu Blaník.
0: Eliško, děkujeme. Kam na podzimní výlet? Odpověď přinese pořad Na cestách s Mirkem Táborským. Už za malou chvíli se vydáme na Kamenné Varhany. No a Bridgertonovi se nám vrací. Další minisérie je potvrzená, řeknu vám podrobnosti. Teď ale první česká písnička v této hodině. František Nedvěd a Kočovní herci. Tak pohodový poslech.

0: Milujeme Česko. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Adiemus na Blaníku, 8 minut po 15. hodině a čas vyrazit na cestu. A tento týden opět s Mirkem Táborským a nabízíme podzimní výlety.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Podzim je tady a předpokládám, že mnozí z vás nezalezou k topení a budou chtít i nadále vyrážet na výlety. A k tomu bych měl pár tipů. Takže pojďme na Boží dar. Jako tiché memento bouřlivé minulosti vyčnívají tu z náhorní plošiny vrcholy, které jsou pozůstatky vyhaslého vulkánu. Podle všeho tady chrlily lávu nejvýše položené vulkány ve střední Evropě a zdejší vyvřelina byla mimořádně houževnatá a odolala pozdějším zvětrávacím procesům, takže kolem oblých plání vytvořila z krušných hor pevný a nápadný hřebínek. Kvalitní hornina ukrytá pod pokrývkou vegetace vzbudila pozornost lidí a přímo pod nejvyššími partiemi hřbetu, nedaleko vesnice Hřebečná, vyrostl lom, který obnažil elegantní kamenné sloupce. Střechu krušných hor tak zkrášlily přitažlivé kamenné varhany, umístěné opravdu vysoko na symbolické kruchtě velkolepého chrámu přírody. Oproti známé panské skále i ostatním příbuzným útvarům postrádají zdejší varhany typickou čedičovou havraní čerň, poněvadž jsou na vnějších stranách zvětralé. Proto hrají překvapivě hřejivými okrovými tóny. Pod světlým povrchem horniny se však schovává klasické tmavé jádro. Sloupce na Hřebečné zároveň ohromí svou robustností, dosahují totiž půlmetrového průměru. Lom je součástí přírodní rezervace Ryžovna, ale pozor, značené turistické cesty se těmto varhanám vyhýbají, ale zavede vás k nim naučná stezka Hřebečná. No a na jižních stráních náhorní plošiny se ukrývá ještě legendární důl Mauritius, kde už takřka před půl tisíciletím rubali krušnohorští havíři cínovou rudu. Ten s hornickou krajinou okolo blízkých Abertam, Božího daru a Horní Blatné reprezentuje naši vlast v rámci hornického regionu Erzgebirge, Krušnohoří, na prestižním seznamu světového dědictví UNESCO. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Možná se svět Bridgertonových znovu rozroste. Ne, možná, ale určitě. Tentokrát se ale vrátí na samotný začátek slavného rodinného příběhu. Pokud sledujete, tak víte. Netflix oficiálně potvrdil nový romantický seriál, který odhalí mládí Lady Violet, tedy maminky všech těch mladých, co tam doteď tedy hráli a na které se ubírala pozornost. Její osudová láska k Vikomtovi Edmundovi, to bude to velké téma. Ještě než se Anthony, Benedict, Daphne a jejich sourozenci začali prohánět londýnskými plesovými sály a hledat životní lásku, prožila jednu velkou romanci také jejich matka. Lady Violet patří od první řady k nejoblíbenějším postavám tohoto seriálu, a tak se chystá další spin-off úspěšných Bridgertonových. A ten nás zavede do doby, kdy byla Violet ještě mladou dívkou a její budoucnost se teprve začínala utvářet. Tak co, těšíte se? Já moc. No a za chvilku jiný seriál u nás na Blaníku. Zdraví v hlavě.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
4: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
8: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
8: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
10: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
11: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
10: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
11: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
13: Dobré ráno, miláčku.
14: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
13: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
15: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
16: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
17: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
18: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 24. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.cz.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
21: Nejlevnější Pneu.cz.

0: Soul Sisters na Blaníku, krásné odpoledne. Teď pro vás mám pozvánku na náš web radioblaník.cz. A to k poslechu seriálu Zdraví v hlavě, ten najdete v sekci podcasty a kolega Vlasta Suk si v něm povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou. No a v tom posledním dílu řešili operace. Mimo jiné si povídali o tom, proč je správná výživa důležitou součástí přípravy na operaci. Jakou roli hraje během hospitalizace i po výkonu a také o tom, že univerzální jídelníček před operací neexistuje.
1: Tohle bych velmi zdůraznila, protože můžete najít různé univerzální jídelníčky a ono v podstatě si pak můžete v konečné fázi ještě uškodit. Neexistuje jeden jídelníček pro všechny. Jiného člověka čeká malý plánovaný výkon, jiného rozsáhlá operace, druhý zase má jiný zdravotní stav, má jinou výchozí váhu, vlastně má třeba upravenou výživu, může mít nějaké alergie a tak dále. A nebo jinou svalovou hmotu, a proto je potřeba opravdu se na toho klienta či pacienta dívat individuálně.
0: Je to hodně zajímavé téma, určitě si celý rozhovor můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Tak příjemný poslech a já se loučím, za chvilku už kolega Martin Císař a my se uslyšíme zase zítra ve 13 hodin, tak se mějte bájo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení režná a červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
18: Chceš válku? Tak tady máš válku.
17: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
19: Všude kolem jsou žraloci.
17: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
20: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
21: Pohodové české rádio.

0: a Lenka Filipová na vlnách odpoledního vysílání Rádia Blaní. Krásný den, hezké pondělí, vinčuje Martin Císař a co pro vás budu mít? No jasně, že písničky a budou české, budou hezké, budou od Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Ivety Bartošové.
2: Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám.
0: A nebo Vrať se mi zpátky a Alice Springs.
3: Vrať se mi zpátky.
0: Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky a přejeme krásné odpoledne všem.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
5: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man!
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
6: Když stavebnice, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Tuto zimu! Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, milují létat.
9: Mega sekáč Ostrava u Futura.
10: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz
11: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
12: Rádio Blaník, počasí.
13: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou ještě místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně ale čekejte jasno, polojasno. K večeru oblačno, pršet by nemělo vůbec a nejvyšší teploty zamíří mezi 10 až 14 stupňů.
12: Kdy bude to správné počasí na výlet?
14: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
12: Blaník za volantem.
13: Dálnice D48 je po nehodě na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem do Českého Těšína průjezdná jedním pruhem. Dlouhá kolona se rozjíždí velmi pomalu. Porouchaný kamion nepřehlédněte na trase z Bohumína na Karvinu v Dětmarovicích. Doprava tam zpomaluje. Nehodu máme přímo ve Frýdku Místku v Beskydské ulici, kde se srazila dvě osobní auta a kvůli pomalému provozu se zdržíte v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho. A teď už jsou tu další zprávy.
15: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: Výsledky voleb schválila státní volební komise. Pořádková policie se chystá na rozsáhlé cvičení. Stále probíhá oblíbená kroková výzva.
14: Rádio Blaník.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé, a šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra by mohly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Pořádková policie z celého Česka bude mít cvičení. Proběhne ve středu v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí proto musí lidé počítat se zvýšeným pohybem policejní techniky i s hlukem. Dopravu v Brně komplikují uzavírky tunelů Hlinky a Pisáreckého. Omezení zdrží nejen řidiče aut, ale taky cestující MHD. Na objížďkách se tvoří kolony, třeba v Kohoutovicích nebo Bystrci, a silný provoz hlavně dopoledne hlásila i D1. Největší zpoždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37, anebo autobusy 44 a 52. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků. Ta motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
3: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
16: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy a připravený je Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné odpoledne za minutu 16 hodin.
17: Martin Císař
18: na rádiu Blaník.
0: Tak město Opava se 23. listopadu konečně dočká. Čeho? Prozradím za chvíli.
18: Rádio Blaník.
0: A tohle už je Báječná ženská a Michal Tučný.

0: Italka Fiordaliso na vlnách odpoledního vysílání Rádia Blaník. Dál to bude znít i hezky česky, nabídnu Pepu Wagnera a Mě sílu dáš, anebo Vrece mi zpátky Alice Springs. Teď ale míříme, jak jsem slíbil, do Opavy. Další část jejího obchvatu se řidičům otevře 23. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby, to nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část opavského obchvatu chceme začít stavit příští rok. Aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A ještě doplním, že se staví také druhá část obchvatu Otic, ta má být hotova v únoru roku 2028. Tak držíme palce, aby to klaplo a pojďme si dál hrát.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: Jo, tak tohle to byla ona, to byla Tereza Mašková, které v lednu tleskala vyprodaná pražská O2 Univerzum. 22. ledna roku 2028 se tahle zpěvačka představí ve vysočanské O2 aréně, a to s vlastním koncertem, a mimo jiné určitě zhodnotí 10 let na hudební scéně. Ale pozor, už tuhle středu bude hostem tady u nás na Blaníku. Bude hostem pořadu Pepovi parťáci, rodečka Střince, už se na ní těším, doufám, že vy taky. A další dámu tu za chvíli budu mít v našem hudebním playlistu je i Kateřina Marie Tichá.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou rozčesou.
0: A za chvíli taky Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, přeji hezké odpoledne a dál si budeme hrát hezky česky.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
2: Cerva?
3: No jistě.
5: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
4: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to i Karel.
6: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
7: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti.
10: Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
13: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu.
14: Nejnižší cenu na trhu.
13: Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz.
14: Malíři natěrači.cz.
13: Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
15: 800 226 226.
13: Malování neděláme divadlo.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce.cz.
18: Ještě tady, broučku, vidíš?
19: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Starnet internet. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
12: Stačí jedno kliknutí.
15: Na našem webu radioblaník.cz anebo v aplikaci Radia.cz.
12: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
15: Na chatě u krbu,
12: v autobusu na cestě
15: anebo klidně uprostřed přírody.
12: Poslouchejte Blaník
15: na webu radioblaník.cz
12: anebo v aplikaci Radia.cz.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.

0: Vašku. Každé všední ráno, krátce po sedmé, je to tady. Ano, kolega Petr Slíva s Adelkou proplácejí vaše účty. Je pravdou, že někdy to bývá náročné a posluchač tak trochu zaváhá, když se Petr zeptá na to, kdože právě dospíval. No konec konců, stejně na tom byl i Jarda z Kořenova minulý čtvrtek.
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
2: Ježiš, ty jsem zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun.
0: Tyjo, tak zase proplacená jedna věc. Byla to tentokrát kuše. 5400 korun. A co vy? Máte podobnou věc, kterou byste chtěli nechat proplatit? Nákup supermarketu, tankování, konec konců benzín a nafta, to jsou poměrně vysoké částky. A nebo třeba nový mobil, telefon, to by byla paráda, kdyby jsme vám proplatili pračku, ledničku, myčku, a nebo třeba novou poličku. To je úplně jedno, je to pouze na vás. Jak na to? 603 118 118, to je naše SMS brána, kam napište vaše jméno a příjmení, třeba právě teď. Ideálně bych doporučoval, teď pěkně odpoledne v klidu, z domova napište vaše jméno, samozřejmě příjmení, částku, jakou máme proplatit a za co. A potom v každém případě po ránu poslouchejte Rádio Blanik, protože krátce po sedmé
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: A za chvíli tady u nás Hana Zagorová, Petr Rezek a jejich duhová víla. Hezky česky, to bude dál.
4: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
4: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
4: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Baví nás.
3: Bavit vás.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: Báječné odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin Císař a Pohled na hodiny říká za 6,5 minuty 17 hodin. Za chvíli aktuální zprávy, podíváme se na silnice a také na počasí a hrát si budeme třeba skupinu Olympic.
1: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť žít.
0: Dále to bude Jelen a Všude zdejší.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp.
0: A nebo Kabáta Pohoda. Jo, pohoda to určitě bude. Pohodové české rádio je Rádio Blaník a to vám hraje hezky česky.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
9: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiraje.tour.cz.
10: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
11: Rádio Blaník. Počasí.
12: Rádio Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až 0. V údolích mohou spadnout i lehce pot. Zítra ráno ještě lokálně mlhy, přes den pak čekejte jasno polojasno a v odpoledních maximech 10 až 14. Na horách naměříme kolem 8.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Zvolnit doporučujeme kolem nehody na dálnici D48. Kde přesně se stala, ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: S opatrností projíždějte okolo dopravní nehody na 46. kilometru dálnice D48 směrem na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku. Okolo projedete s menším zdržením pouze pravým jízdním pruhem.
12: Bouralo se také v Šumperku v Žerotínově ulici u křižovatky s Jesenickou. Projíždí se jedním pruhem, jsou tu policisté. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Energetický úřad varuje před podvodníky. České hory zasypal první sníh letošní zimy. Tenisový žebříček má novou světovou jedničku.
12: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TN.cz. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den sníh ležel nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a nebo na Šumavě.
19: Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město dokončilo modernizaci dvou důležitých křižovatek. Úpravy se týkaly náměstí Národních hrdinů a křižovatky ulic Havlíčkova a Třída Svobody. Co se tam změnilo, ví mluvčí magistrátu Jan Horejš.
14: Obě křižovatky jsou nyní propojeny do koordinovaného tahu a řízeny společně. Díky tomu fungují semafory efektivněji, zvýšila se dopravní kapacita křižovatek a průjezd centrem Olomouce je plynulejší. Nově jsou zde dohledové kamery a videodetektory, které na základě snímání intenzity dopravy umožní lépe reagovat na aktuální dopravní situaci.
19: Modernizace obou křižovatek vyšla na téměř 27 milionů korun. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. První příčku si definitivně zajistil dneska, když ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji vyřadil Španěla Alcaraze. V čele žebříčku vystřídá Itala Sinra, který kvůli zranění kolena sezónu předčasně ukončil. Tolik zprávy a slovo má Martin.
0: Děkuju za slovo a přeji krásný dobrý den.
20: Martin Císař
21: na rádiu Blaník.
0: Odpolední Blaník jede dál, podzimní turné Jakuba Smolíka. Kam vyrazí zítra, tedy v úterý? A to bude 13. Tak to prozradím už za malou chvíli. A teď si dáme kabáty, za chvíli Petra Janu. No prostě české písničky, ty jsou tady doma.

0: yeah. Tak tohle byly Fun Factory a písnička Celebration a vy posloucháte Radio Blaník. Teď míříme domů, míříme do Chrudimi, tam se totiž zítra koná koncert v rámci podzimního turné Jakuba Smolíka. Tak Kubíku, co teď jedeš aktuálně?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lovnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: To je koncertu a to není všechno. Více informací najdete na webových stránkách Jakuba Smolíka. Tam jsou koncerty úplně všechny. Co teď? Teď Monika Absalonová a najednou jedna pohádková z Ledového království. A zítra po ránu to prý bude jak z Ledového království. Teploty můžou klesnout až k -2 stupňům. Tak s tím počítejte. Radio Blaník.

0: Další pohodové písničky připraveny v dalších minutách dnešního odpoledního vysílání, třeba Jelen a Všude zdejší.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: A napsal nám taky Ruda teď odpoledne a píše, zahrajte něco Marcelům, když slaví ten svátek. No tak jo, tak za chvíli třeba olympijky berete?
2: Říkáš, jak jsem tě skoupal.
0: Jo, a Marcelům tedy všechno jen to nejlepší, to přeje Rádio Blaník a já tedy Martin Císař.
3: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Už se těším!
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
10: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
12: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
8: House running.
14: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firma na zážitky.
8: CZ.
16: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
7: Ale tohle vypadá dobře.
16: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
7: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
16: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
16: Rezervace na restaurantvík.cz.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Za chvíli to dál bude znít z Blaníku hezky česky. Věrka Špinarová, Píseň svou mi tenkrát hrál, anebo Činasky, Potkal jsem tě po letech. Já vám přeji krásné pondělní odpoledne, díky za to, že jste si pustili právě Blaník. A Blaník zítra mezi 16. a 17. nabídne opět rozhovor našeho dopravního experta a mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla v jedné osobě. Takže Honza zítra na Blaníku, otázky na něj klidně už teď posílejte na naší SMS bránu 603 118 118 a druhou možností je studio@radioblanik.cz a na silnice míříme i teď.
1: Za volantem.
2: Několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu, popojíždí na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Nákladní auta poprvé zpomalují už na 226. kilometru. Popojíždí se až do Brna ke křížení s Břeclavskou D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. Dobře průjezdná je nyní trasa mimo dálnici po souběžné silnici 430 přes Komořany, Rousínov a Rohlenku.
0: Tak děkujeme, tolik Ondřej Klos, NDIC, kdyby cokoliv dejte nám vědět, dopravní linka Rádia Blaník je k dispozici i teď na čísle 603 11 71 71. Přeji vám krásný podvečer a také vás zvu k zítřejšímu rannímu Blaníku.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: V dnešním Dobrém ránu jsme se dozvěděli, že recept na spokojený život jsou
5: italské babičky.
4: Takže váleček do ruky a zpomalit.
5: A další tip na pohodový šťastný život je po ránu si naladit Blaník.
4: Takže se na vás těšíme zase zítra ráno v 6. Petr Slíva
5: a Adéla Malat.
3: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak

0: stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
20: No já jsem úplně vrosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
19: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
20: Cože?
19: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
22: Pohodové české rádio.

přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám. 10 let, jak půl hodina,

0: skupina Činnosti na Bleníku, přeji vám krásný podvečer. A co dál, jaké písničky budeme hrát po šesté večerní, mám tu Karla Gotta. Kde kdo je dál a Petr Kotval. Nezapírám, že Blaník hraje hezky česky a Jose Wagner.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská.
0: Buďte s námi dál, krásný podvečer s rádiem, co hraje hezky česky, a tím je Blaník.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřese sála. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
9: Elektrokolo, které vás bude bavit?
10: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
11: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne ještě mohou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně ale čekejte jasno, polojasno, k večeru oblačno. Pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší teploty zamíří mezi 12 až 15 stupňů. Jdeme na silnice.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Za volantem.
12: Zpozorněte na obchvatu Frýdku Místku. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ŘSD.
14: S opatrností projíždějte okolo dopravní nehody na 46. kilometru dálnice D48 na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku. Okolo projedete s menším zdržením pouze pravým jízdním pruhem. A nehoda na konci dopravního omezení se vyšetřuje na 342. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením.
12: Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer. Jsou tu dnešní poslední zprávy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
12: Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO. Na Velkou Pardubickou šlo méně sázek. Jeskyni v Moravském Krasu dál obývá kapr Karel.
13: Rádio Blaník.
12: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumu téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
15: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskou celkově pronikají celým objemem.
12: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než loni. Podle sázkových kanceláří byl důvodem hlavně menší počet závodníků. Pardubickou běželo jen 10 koní, což bylo nejméně od roku 1993. Kapr Karel, který zabloudil do amatérské jeskyně v Moravském Krasu, stále žije. Rybu v zatopené části objevili v květnu. Nikdo nechápe, jak se tam Karel dostal. Podle odborníků ho ale nelze odchytit a přenést do rybníka. Pro rybu by to byl teplotní šok, který by nemusela přežít. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už vám dál hraje Martin.
0: Já jsem tady, ale Eliško, prosím tě, měla by si kytaru?
16: Kytaru? Tady? Nemám kytaru.
0: No ne, jsi říkala, že budu hrát, tak já bych zahrál.
16: Jo takhle, no to jsem jí měla přinést.
0: Tak to zkusíme ve středu.
16: Tak já si ji přinesu.
0: Dobře.
17: Martin Císař
13: na rádiu Blaník.
0: A nebo radši ne, to by byla pohroma. Já vám teď nabídnu další pohodové písničky. Na to tu máme mistry, takové jako je třeba Karel Gott. A písnička Pábitele, já přeji krásný podvečer a buďte s námi dál. Bude 18 hodin.

0: To byla písnička Come Back and Stay a tohle byly Bad Boys Blue a vy posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník. A teď náš oblíbený pořad.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Premiéra vždy v 10 hodin a 10 minut každé všední dopoledne. Repríza potom od pondělí do středy vždy v 18 hodin a 10 minut, ve čtvrtek je to v 18.40 a v pátek 17 hodin a 10 minut. O čem to bylo dnes, tak to nám prozradí naše Samira.
3: Když vám někdo řekne, dej si majzla, znamená to, dávej si pozor, buď opatrný a možná vás stejně jako mě napadne majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně pochází z německého majzel, což znamená dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že s rčením dát si majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1979 upozorňoval, že to původní německé slovo spíš znamenalo něco jako plížit se nebo tajně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl by mohl být schválně zkomolená mysl, tedy mít něco na mysli, rozmyslet to a dávat si pozor. Která možnost je správně, dnes s jistotou nevíme. Můžete si ale vybrat.
0: Tak to bylo repeté, tedy vrátili jsme se zpátky do 10. hodiny a 10. minuty. Dali jsme se repeté, tedy reprízu pořadu Proč se říká, co se říká.
2: Proč se říká, co se říká.
1: Na Rádiu Blaník.
0: A jo, no tak tahle písnička, ta se víc než hodí, protože se jmenuje Vrať se mi zpátky. Alice Springs, za chvíli Miroslav Žbirka anebo Josef Wagner a Nezapírám. Hrajeme hezky česky, ale i slovensky pro vás.

0: Skvělý večer vám přeje Martin Císař, ale že to dneska báječně hraje, že jo? No mně se to moc dobře poslouchá. Za chvíli třeba Josef Wagner.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská a netušil jsem, co mi...
0: Bude tu taky Puberťák, tedy písnička Xindla X. A spousty dalších a dalších písniček. A pozor, v 19 hodin se těší Mirek Téra a s ním písničky na vaše přání. A zítra po ránu se těší i Petra.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
5: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
7: Já nový plot mám.
8: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
10: Hnusný počasí.
11: No jistě.
10: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
12: Co furt já?
10: Cerva?
11: No jistě.
13: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
12: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
10: Vidíte, říká to i Karel.
14: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
15: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
16: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
15: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
16: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
17: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
18: Trenérkarna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro babi včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz, Fajront.
19: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
9: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
19: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
4: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc?
10: Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.

0: Pouštění draka
1: a cvrnkání kuliček.
0: I to je pohodový podzim s Blaníkem.
2: Breathless drive.

0: Pubertet.
1: Tak tohle byl Xindl X a písnička Puberťák. Ovšem v tajemném roce se zítra do tohoto roku určitě nepodíváme. Proč to říkám? Protože ta nápověda na ten zítřejší den hovoří celkem jasně. To budou nějaká 70. léta, řekl bych já.
2: Zlatovlásku chci za manželku.
3: Ale kde ji mám hledat?
2: Na to si měl pomyslet dřív. Proto se nyní vydáš do světa a když se vrátíš bez zlatovlásky, přijdeš o hlavu.
1: Tak co víte? Tušíte, který je to rok? Moje nápověda pomohla? Zítra to bude?
0: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
1: A krátce po deváté se od Petra a Adély určitě dozvíme další indicie, písničky, další nápovědy a zhruba 5-10 minut před desátou nám odhalí, jak to dopadlo, do jakého roku jsme se tentokrát vypravili. Tak zítra ráno po deváté si určitě puste Blaník a poslouchejte.
0: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
1: Pro tuhle chvíli se s vámi rozloučím, popřeji krásný zbytek toho dnešního večera a že parádní bude Mirek Téra a s ním písničky na přání. Tak si je moc krásně užijte a mějte parádní večer.
4: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky a někdy parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16. a 17. hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Noidem Bártou. Je to Tereska Mašková, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5.

0: Ploň.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zlato, co máš dneska v plánu?
11: No přece všechno.
12: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
1: Pohodové České rádio.

0: Petr Kotwald jako poslední z nabídky od Martina Císaře a dál to máte ve svých rukách. Rádio pondělí večer si na Blaníku přejete slyšet třeba Marka Ztraceného, také Jiřího Schellingera a nebo Veronu. Jak slyšíte i podle vás, večerní Blaník hraje hezky česky.
1: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
11: Rádio Blaník, počasí.
0: Chladná noc bude většinou jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až 0, při bezvětří i k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlhy a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A rekordní teploty pro zítřejší den jsou z pražského Klementina a ta nejvyšší teplota naměřená byla v roce 2023 25,5 stupně Celsia. Tak to nás asi určitě nečeká, nicméně ta nejnižší teplota nejspíš také pokořena nebude. Ta je z roku 1973 a byly to pouze 0,2 stupně Celsia nad nulou.
11: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Za 2 minuty 19 hodin.
11: Mirek Téra
10: na rádiu Blaník.
0: Hezký pondělní večer vám přeji a hned na úvod musím podotknout, že z historického hlediska světového významu je dnes velmi významný den. V roce 1492 přistál Krištof Kolumbus na ostrově San Salvador. On a jeho mořeplavci se domnívali, že dopluli do Indie, místo toho ale objevili Ameriku. O tom pojednává krásný historický film Dobytí ráje, na který mám pocit, jako by se tak trochu zapomnělo a to by byla škoda, protože ta slavná Vangelisova muzika v něm je prostě jedinečná, fantastická, ba přímo úchvatná. Dnes je to tedy 534 let od objevení Ameriky a pokud někdo z vás má v tento den narozeniny, tak je to pro vás možná významný den na druhou. Na řadu dnešních oslavenců se v dnešních chvílích, v dalších chvílích dostane, protože vás tímto vítám u 12. říjnových písniček na přání s Michalem Davidem a Disco příběhem.

0: Michal David na Blaníku, 19 minut po druhé.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Nebo 2 minuty po 19, to je lepší, co říkáte. Pojďme do Českých Budějovic, odkud nám píšete o tu první písničku. Milá Pepi, přejeme ti s taťkou k tvým 9. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, kamarádů a úspěchů ve škole. Máme ti moc rádi, ta vzkazuje mamka, která navíc vybírá tuhle nádhernou od Marka Ztraceného.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Marek Ztracený tady na Večerním blaníku a písnička, kterou jste si dnes večer přáli slyšet, ta bílá ti sluší. 6 minut po 19. hodině pokračujeme dalšími dvěma vzkazy. Píšete nám, chtěla bych popřát mému manželovi Honzovi z Žižalic u Žatce všechno nejlepší k jeho narozeninám, ať je zdravý a šťastný. A s láskou manželka Jiřa. Ještě míříme do jižních Čech, odkud nám píšete, zahrajte nějakou hezkou písničku našemu taťkovi Petru Jelínkovi, který dnes slaví krásné 60. narozeniny. Přejeme mu hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka, pohody, radosti a ještě spoustu šťastně najetých kilometrů na kole. Všechno nejlepší přejí tvoje děti Kája a Honza a manželka Jitka. A k tomu teď Jiří Schellinger, Léto s tebou.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Za oknem už podzim, tak proč si na večerním Blaníku nepřipomenout, jaké bylo to léto s tebou, s Jiřím Schellingerem. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: I to si můžeme připomínat pochopitelně v písničkách na přání, které jsou vám k dispozici v pravidelném čase tady na Blaníku a záleží jen a pouze na vás, jak každý večer bude vypadat, jaký hudební koktejl si namícháte svými vzkazy, které nám necháváte na našem webu nejpozději 3 pracovní dny předem. Ale teď pojďme na další z vašich dnešních vzkazů. Míříme do Strakonic. Tohle přání posílám do práce na odpolední směnu Lence Kožnarové ze Sedlice, která v pátek oslavila 50 let. Moje milá kolegyňko Leničko, 50 tě sluší, přeji ti, ať je tahle nová etapa ta nejlepší, plná smíchu, a ať máš kolem sebe jen skvělé lidi, ať se ti splní i tvoje tajné přání, a vydrž to se mnou v práci až do důchodu, to ti přeje z celého srdce tvá kolegyně Renča, která teď nechává zahrát Veronu.
2: Hraje

Durin, Durin, nám znějí z pondělního večerního Blaníku 10 minut před 7:30. V den, kdy slaví narozeniny Zdeněčka Žalmánková z Ústí nad Labem, jejíž, nebo pro kterou je tady vzkaz od manžela. Prostřednictvím našeho rádia jí chce poslat přáníčko. Milá Zdeněčko, si moje největší zlatíčko, moc tě miluji a přeji vše nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš, přeje tvůj milující muž Petr. Ale ještě by tady byl jeden vzkaz, tentokrát, kde nás posloucháte? Velká Jesenice, tady je uvedená. Tak tedy, milá Janičko, k dnešnímu 30. výročí naší svatby bych ti chtěl poděkovat za každý den z těch prozatímních 10 958. Děkuji za super děti Báru a Luďu, děkuji za to, jak se o naší rodinu staráš a za vše, co pro nás děláš s úctou a s láskou. Manžel Luděk a k těmto vzkazům jsou teď přichystané Houby magický a skupina Kabát.

0: Americká zpěvačka a kytaristka Juice Newton a její písnička Queen of Hearts, která nám tedy blaníkem zněla krátce před půl osmou. Tím dnešním večerem pochopitelně velmi příjemně proplouváme díky vašim hudebním přáníčkům a já musím připomenout, že své písničkové vzkazy nám necháváte na našem webu předstihu minimálně 2 pracovních dní. Radioblaník.cz, to je ta správná adresa, kde pak najdete velmi intuitivní elektronický formulář, který stačí vyplnit, někomu poslat jeho oblíbenou písničku s vaším osobním vzkazem a tím je úspěch naprosto zaručen, protože tím uděláte někomu takovou radost, jakou jste možná sami ještě nezažili. Myslím, že o podobnou radost se postará i Betka Stanková.
1: Mně se líbí bob a hlavomou drázlo se zlob.
0: Už za malou chvíli budeme hrát hezky česky a na vaše přání. Tak příjemný večer.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
7: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Už se těším!
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
10: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
11: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.

0: Na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Hezký večer s Blaníkem, teď 8:04, kde pokračujeme dalším z vašich hudebních dárků se vzkazem. A prosila bych zahrát jen tak pro radost kolegyním z pracoviště 38 a 39. Písnička poletí do Iveka Vysoké Mýto na odpolední směnu. Děkuji Jana a ta vybrala Bruce Dickinsona.

0: je Bob.
1: Betka Stanková na večerním Blaníku a mně se líbí Bob. Doufám, že vám se líbí hezké české písničky. Jsem tam i nějaká ta slovenská, jak vyplývá z dalšího hudebního přání, které k nám v uplynulých dnech na naše webové stránky dorazilo a dosedlo. A prosím, zahrajte pro novomanžela Jirku a Jitku Šindelářovi s přáním, aby se důvěra ve váš vztah stále s přibývajícími lety prohlubovala stejně jako láska, která vás svedla dohromady. Tímto zahajuji i rok s novomanželi pro ostatní zaúkolované. Hodně štěstí a zábavy přeje Jára a vybírá Jožoráže Voda, čo má drží nad vodou. Tak to je písnička, která nám teď na vaše přání z Blaníku bude znít.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Boli tedy Jožo Ráš a písnička z filmu Fontána pre Zuzanu 3 na večerním blaníku. Dle vašeho výběru Voda, čo ma drží nad vodou.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Písničky na přání objednávejte ovšem včas na našich webových stránkách, které jste právě slyšeli, nejpozději 3 pracovní dny předem. Tak děkujeme, no a za chvíli pokračujeme třeba s Pavlem Žalmanem Lohonkou. I toho jste si dneska přáli slyšet, tak tady bude, počkejte si na něj. Rádio Blaník.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
13: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
13: House running.
4: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na...
8: Firma na zážitky.
13: CZ.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: 3:45, pokračujeme dalšími dvěma vzkazy, nejprve Planá u Mariánských lázní. Písnička bude pro moji milovanou dceru Lilianku, která vás poslouchá každý večer před spaním. Hezké sny, Lilinko K. S touto písničkou, která tady bude za okamžik, přeje Zuzana, ale my ještě listujeme dalším vzkazem. Zahrajte prosím pro naší Vlastičku k jejím dnešním narozeninám. Milá Vlastičko, přejeme ti hlavně hodně zdraví a spokojenosti ve tvém životě. To ti přeje tvá sestra Mirka a kamarádky Dana, Alenka a všichni z chráněného bydlení v Odlochovicích. Užij si dnešní den, máme tě rádi. A k tomu Pavel Žalman Lohonka a Hou, Hou, Vatanaj.

Ho, ho, Vatanaj a Pavel Žalman, Lohonka na vaše přání tady na Blaníku. Věřím, že Liliance se bude krásně teď usínat a že potěšila také Vlastičku, nebo to byla písnička právě těmito dvěma posluchačkám věnovaná. Pojďme ale na poslední přání v této hodině. Zahrajte prosím pro naší Vlastičku, to už jsme četli, takže pojďme na další vzkaz. Tato písnička je pro moji maminku Zdeňku Adámkovou, která má právě teď těžké období a chtěla bych jí vzkázat, že to zvládneme, že jsme s ní, ať se nebojí, že ji v tom nenecháme, že ji všichni tři moc milujeme a že jsme tady pro ní. Je to velká bojovnice, tak to vzkazuje Žaneta. A ještě je tady vzkaz, který dorazil z Jablonce nad Nisou. Touto cestou bych chtěla popřát své sestře ke 34. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a ať se jí v životě daří, posílají to její sestra Žaneta Adámková. Tak pojďme na písničku, kterou přednese na Blaníku Michal Penk. Přichází Stín.

0: Michal Peng, přesně v polovině pondělních písniček na přání tady na Blaníku. A co budeme hrát podle vás dál? Rádio Blaník. A tak nic nechci, neplánuju. Určitě si počkejte třeba na Xindla X, stejně tak na Petra Spáleného. Trápím se, trápím, je to snad. A do té další hodiny vstoupíme se vzpomínkou na Hanku Zagorovou. Dneska už to vím. Slyšíte dobře, dál vám Blaník bude hrát hezky česky.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
4: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Chladná noc bude většinou sice jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až k nule, při bezvětří k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlhy a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což později přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A sluníčka se třeba v Kolíně zítra dočkáme v 7 hodin a 17 minut a nad obzorem vydrží až do 18 hodin a 12 minut. To znamená, že nad obzorem bude 10 hodin a 54 minut.
5: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Právě bylo 20 hodin.
5: Mirek Tera
6: na rádiu Blaník.
0: Zdravím vás a mohu slíbit, že v té další hodině, ba přímo v následujících minutách, navštívíme Lukavici, také Chomutov a dokonce Lavičné. Tam všude nás posloucháte a čekáte na svoji oblíbenou písničku. Za chviličku se dočkáte hned, co dozní Hanka Zagorová. Dneska už to vím. Tak dobrý večer.

0: Hezký večer s Blaníkem.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Kde pokračujeme 4 minuty po 20. hodině, opět podle vás. Jsou tady tři vzkazy. Ten první, milý Mirečku, k tvým 32. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a radosti. Ať se ti splní všechna tvá přání a sny, ať máš kolem sebe jen lidi, kteří tě mají opravdu rádi. Užij si svůj narozeninový den naplno, pořádně ho oslav a hlavně zůstaň pořád takový, jaký jsi. Všechno nejlepší ke 32. narozeninám, Mirečku. Přeje mamka a Melanie, také Věruška a Denis, dále Pamelka, Peťulka, Adelka, Nikolka a Hanča s rodinou. Další je tady Chomutov. Milovaný Mirečku, k tvým 32. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil a lásku. Jsi pro nás celý svět a my tě milujeme, tak tady krásné narozeniny ti ze srdce přejí tvá rodina, maminka Sára, táta Jára, sestra Mel, babi Libuška, teta Jituška, skupinka Kopretin, teta Ivet a Milánek. No to se nám to krásně sešlo. Pojďme do třetice a pro změnu je tady Lukavice. Milá Verunko, dnes máš výjimečný den. Je ti 9 let a proto ti přejeme všechno krásné, aby se splnily všechny tvé sny a přání a odešly všechny strachy a obavy. Narozeniny jsou jen jednou za rok a jsou tu proto, abys oslavovala svůj život a my doufáme, že tě tento den naplní radostí a štěstím. Zůstaň pořád svá s jiskrou v oku a úsměvem na tváři. Moc tě milujeme, maminka, tatínek a bráška Davča. K tomu všemu bude zpívat Marek Ztracený, Naše cesty.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Tolik skupina Queen na večerním Blaníku. Každý večer se tady u nás může změnit jednu velikánskou show. Záleží pouze na vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak tady objednávejte, ovšem v časovém předstihu, čím dřív nám o písničku napíšete, tím pochopitelně lépe. Využíváte k tomu elektronický formulář na našich stránkách, jak jste právě slyšeli, a pište nám maximálně nebo spíš nejpozději 3 pracovní dny předem. Teď pojďme na další vzkaz z dnešního večera, se kterým se vydáváme, dívám do Hradce Králové. Prosím o zahrání písničky k 70. narozeninám pro pana Václava Doležela, který sice bydlí ve Smiřicích, ale jezdí velmi rád do Hradce Králové. A touto cestou mu přeji hodně zdraví a málo planých slibů. A knír si může nechat. Tomu přeje jeho Láska veliká s písničkou od Petra Spáleného.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.

0: Tolik Scatman John a Scatman na Blaníku. No a my pokračujeme další písničkou, která je hudebním dárkem, neboť jste si ji v uplynulých dnech přáli slyšet na našem webu. Alespoň jste nám tam tedy nechali vzkaz. Zahrajte prosím tuto písničku pro všechny, kteří jsou zrovna v práci. Děkuji Karel z Nového Jičína, kterému děkujeme za hudební výběr. Je tady Volnoběh a Xindl X.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

Na vaše přání tady na pondělním večerním Blaníku, taky Xindle X a Volnoběh. Ve velmi volném tempu budeme pokračovat třeba i v těch dalších minutách v písničkách na přání se skupinou Slza a jejich Celibátem. Dál vám hrajeme hezky česky a připomínám, že pokud chcete někomu dělat radost, napište nám nejpozději 3 pracovní dny na našem webu. Rádi vám zahrajeme a pro vás rádi klidně sahneme i hlouběji do našeho hudebního archivu. Tak nám pište, co chcete slyšet takhle večer na Blaníku a my vám pak budeme hrát třeba i hezky česky.

zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: Rádiu Blaník.
1: Hezký pondělní večer v naší společnosti, 2 minuty po 8:30, kdy jsem opět mezi vámi s dalším z hudebních dárků. Písničku posílám pro Ondrouše se vzkazem: Ondrouši, ty jeden šprýmouši, přeji ti k narozeninám všechno nejhorší, ať se ti vyhne, a to obloukem. Nemoce pošli třeba do lesa, pod pařez, a já se někdy zase ukážu v pace. Dáme si dobrou pizzu a třeba ti přivezu i nový hrnek. Zatím se měj a zbytek svého dne užívej, vzkazuje Marek a posílá Shona Bakera.

0: Talibát, skupiny Slza na večerním Vlaníku. Kde pokračujeme podle vás? Další kapelu vybírá Zuzana se vzkazem, prosím, o písničku Mojí lásce Mílovi do Klánovic. Tak tedy Modern Talking na vaše přání do Klánovic a my pokračujeme ve vaší režii, ve vašem rytmu tady na Vlaníku.
1: Jsme Rádio Vlaník.

0: skupinou Modern Talking a dalším z vašich hudebních dárků pondělního večera jsme se vypravili až do roku 1984.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A protože písničky na přání objednáváte v předstihu na našem webu, tak připomínám, že v tuto chvíli ještě stihnete objednat písničku třeba pro Terezu nebo Terezy, které budou mít svátek ve čtvrtek. V pátek je v kalendáři psán Havel, potom v sobotu Hedvika a v neděli bude slavit svátek Lukáš. Tak znáte někoho z těchto jmen? Objednejte mu písničku na Blaníku, udělejte mu radost, která je k nezaplacení a myslím si, že určitě vás čeká veliká, ale obrovitánská pochvala. Za chvíli pokračujeme s Jitkou Vrbovou a Akáty. Čeká nás Japonečka. Ano, večer ve vašem rytmu na Blaníku je skutečně velmi, velmi pestrý. Radio
3: Blaník. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
7: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Hezký večer s Blaníkem a písničkou, kterou jste si objednali. Prosím o písničku k narozeninám pro švagrovou paní Jiřinu Palátovou z Valče. 22. září oslavila svých 70 roků. Hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti ze vnoučat a pravnoučat jí ze srdce přeje švagr František. Dále k uplynulým narozeninám panu Pavlovi Valovi z Valče oslavil svých kulatých 50 roků. Vše nejlepší, zdraví, pohodu, stále velkou chuť na pivo, přeje kamarád z Valče. Také jsem se oslavy zúčastnil a chci poděkovat jeho rodičům Marcele a Pavlovi Valovým za pohoštění, přípravu všech dobrot, velmi dobrého masíčka, o které se u grilu staral Radek Vendera mladší a hlavně všem zúčastněným fotbalistům, nebo tě roky velký srdcař fotbalu, náš oslavenec. Dále k narozeninám paní Jarce Břehořkové z náměště nad Oslavou u železničního mostu, chatové část, hodně zdraví, štěstíčka, má trochu problémy s očima, špatně léta vidí, ale dobře to zvládá, což já osobně obdivuji, je to moje letitá kamarádka, kam často jezdím na kafíčko a pokec. Tak čau Jaruško, prosím o písničku Japonečku, která už je přichystána a všem jmenovaným je milé rádi teď na Blaníku posíláme.

0: Jitka Vrbová a Akáty s Japonečkou na vaše přání na večerním Blaníku. Slyšíte, že naše skladba písniček, kterou si objednáváte na našem webu, je velmi, velmi barevná, velmi pestrá, za to vám velký dík. Pojďme na poslední hudební přání pondělního večera. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého synovce Miroslava Burdu z Chomutova. Náš Míro, letí to moc, dnes už slavíš 32. narozeniny a my jsme ti chtěli popřát hodně štěstí, zdraví, lásku, hodně klidu a pohody v dalších letech. Mnoho hodných lidí kolem tebe, máme tě rádi. Vzkazují teta Iveta, Milánek, Kubík a Bobík, kteří vybírají Marka Ztraceného a písničku Obuj si mé boty.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: závěru pondělních písniček na přání na Planinku velmi zdařilá písnička Marka Ztraceného a velmi dobře hrajeme i v další hodině. Rádio Blaník. Snad jsem to zavinil já. Poslechněme si společně třeba skupinu Olympic, podobně jako Marii Rotrovou. A nebo v úvodu Aleše Brichtu a dívku s perlami ve vlasech. Jenom večerní Blaník vám i v té další hodině bude hrát hezky česky.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: České rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Chladná noc bude většinou sice jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až k nule, při bezvětří i k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlhy a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což později přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A pronostika ta říká, že čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Tak nevím, viděli jste ještě teď v říjnu nějakou vlaštovku? Abych se přiznal, já ne.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: Minutu před 21. hodinou.
0: Mirek Tera
2: na Rádiu Blaník.
1: Přeji vám v naší společnosti poklidný pondělní večer a díky za to, že ho můžeme trávit společně. A věřím, že si ten čas do 22. hodiny opravdu užijeme. V repríze dnešní dobré zprávy nám Sára Dvořáková připomene, že rodiči dětí ze školky se opět dočkají školkovného. Od kdy, tak o tom bude řeč po 9:30. A já za chvíli přidám seznam jmen dnešních, ale také zítřejších oslavenců. A k tomu si budeme velmi příjemně hrát. Pro začátek tu máme tady Aleše Brichtu, písničku Dívka s perlami ve vlasech. A také přání příjemného večera.

0: Večerního Blaníku až k vám a teď doletěla písnička Erose Ramazzottiho, tak krásný večer vám všem. Zvlášť bych pak rád v tuto chvíli vyzdvihnul několik jmén, která nám připomínají stránky kalendáře. Pod dnešním datem, kdy mimochodem začíná Světový den kostí a kloubů, se ukrývá v první řadě jméno latinského původu Marcel, které má označovat malého bojovníka a těch bychom měli mít v naší zemi 8695. Dalším jménem je pak Mariola a jejich 60 zástupkyň a do třetice je to 12 nositelů jména Serafín. Všem vám tedy blahopřejeme a na dalším listu kalendáře nacházíme pod zítřejším datem 13. října jména Renata, Renáta, dále Bivoj, Edgar, Geralda, Geraldina, Kolomán, Zvonimír, Zvonimíra a byť jsou to některá jména skutečně neobvyklá, to jsou o to vzácnější a všechna se v naší zemi skutečně aktuálně vyskytují. Takže zítřejší oslavenci, užijte si to, nejlépe s Blaníkem, budeme rádi. Další minuty pondělního večera pak zpříjemní Marie Rotrová z Kořápky ořechů.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: příjemném baladickém rytmu večerního Blaníku jsme se teď nechali unášet spolu s Olympiky. No a jak si lépe zpříjemnit tyto chvíle, než i reprízou odpolední dobré zprávy, ke které se dostaneme asi za 20 minut a pak i oblíbenými písničkami, jako třeba tou od Janka Ledeckého. Pěkná, pěkná, pěkná.
1: Noci jsou krátký a ty pěkná.
0: Takhle to všechno si určitě ještě počkejte, jsme tu totiž pro vás a navíc hrajeme hezky česky.

0: Na Blaníku vám a teď zpíval Janek Ledecký a pokud máte velmi malé děti, pak vás už dnes odpoledne mohla zaujmout Sára Dvořáková.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Řeč byla totiž o vynaložených penězích, které se nám mohou opět vrátit.
3: Rodiče malých dětí si budou moci znovu snížit daně o peníze, které zaplatili za školku. Návrat takzvaného školkovného už je definitivně potvrzený.
0: Ano?
3: Příslušný zákon vyšel ve sbírce zákonů 7. října a nová pravidla začnou platit od ledna příštího roku. Za každé dítě si rodiče budou moct odečíst od daně skutečně zaplacené školné, maximálně ale 24 900 korun za rok. Záležet tedy bude na tom, kolik za umístění dítěte v předškolním zařízení zaplatí. Do slevy se opravdu počítá samotné školné, nikoli obědy, svačiny nebo kroužky. Raději zdůrazním, že o slevu bude možné poprvé požádat za rok 2027, takže se rodičům promítne do daní až v roce 2028. Zaměstnanci ji uplatní při ročním zúčtování daně, podnikatelé v daňovém přiznání. A potřebovat k tomu budou pouze potvrzení od školky o zaplacené částce.
0: Co si budeme povídat, a s malými dětmi je každá koruna dobrá, s velkými ještě lepší. A peníze se prostě mají točit, takže je důležité, aby měli ten správný směr a kutálete se zase zpátky k nám, obyčejným lidem. Sáro, díky moc, krásný večer a těšíme se na tebe opět zítra odpoledne po 2:30.
3: Já, ahoj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio dobrých zpráv.
0: Do 22. nás za chviličku budou provázet třeba Oteven a v 10 večer si dopřejeme i tak trochu toho zaslouženého odpočinku při poslechu písniček z lásky.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Proč mám Reponio? Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
14: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
14: House running.
4: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na...
6: Firma na zážitky.
14: CZ.
1: Pohodové české rádio.

0: pondělním večerním Blaníkem si užijete velkou pohodu i po 22. hodině. Rádio Blaník. Neboť i nadále jsme připraveni vám hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Chladná noc bude většinou sice jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až k nule, při bezvětří i k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což později přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A třeba v Prostějově se zítra sluníčka dočkáme 9 minut po 7 hodině a zapadne v 18.05 a to znamená, že nad obzorem vydrží 10 hodin a 56 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Večerní vysílání Rádia Blaník bude dál patřit výhradně romantice a my se opět na našich vlnách můžeme sejít po půlnoci. A tě vám do té doby s Blaníkem hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin.

0: my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
5: Rádio.

0: Hnusný počasí.
1: No jistě.
0: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
2: Co furt já?
0: Cerva?
1: No jistě.
3: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
2: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
0: Vidíte, říká to i Karel.

0: Pryč Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Pryč Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Hnusný počasí.
1: No jistě.
0: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
2: Co furt já?
0: Cerva?
1: No jistě.
3: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
2: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
0: Vidíte, říká to i Karel.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
6: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: mám.
1: Poklidnou úterní noc vám přeje za celý noční kolektiv Rádia Blaník Mirek Téra. Tento den bude už 13. říjnovým a Organizace spojených národů jej označila jako Mezinárodní den za omezení katastrof. A přispět k jeho poselství může údajně nějakým způsobem každý z nás. Snad každý z nás může také v tento den slavit svátek s Renatou a Renátou. To jsou jména latinského původu a s více jak 30 tisíci nositelkami v prvním případě a více jak 16 tisíci nositelkami v případě druhém. Se dá předpokládat, že každý z nás snad nějakou z dnešních oslavenkyň ve svém okolí má. Tento den nám ale připomíná také další jména, a sice Bivoj, Edgar, Geralda, Geraldina, Koloman, Zvonimír a Zvonimíra, a my vám všem posíláme v tuto noční dobu blanickou gratulaci, aby se váš sváteční den opravdu vydařil. A aby byly povedené také další minuty v naší společnosti, posílám poctivou porci hezkých českých písniček.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Hnusný počasí.
2: No jistě.
0: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
0: Cerva?
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
0: Vidíte, říká to i Karel.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
7: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 13. října. Dnes má svátek Renata a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Pět odpoledne začíná ve vlastivědném muzeu Jesenice vernisáž obrazů s názvem Z jednoho kořene. Pět odpoledne proběhne v budově pivovaru v Kralupech nad Vltavou zahájení interaktivní výstavy Lidé od vedle. Přibližuje život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Akce potrvá do února roku 2027. Jiráskovo divadlo v České Lípě hostí výstavu Svět nití a snů. Akce startuje v 17:30 večer. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může spatřit poprvé po 30 letech. A v 6 večer proběhne v Pražské galerii Nová síň zahájení výstavy sochaře a restaurátora Michala Blaška s názvem Ateliér. Potrvá do 24. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt jo?
2: Cerva?
3: No jistě.
5: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
4: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to i Karel.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz